0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
4: Hit Radio.

0: víš, s kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česká televize vybrala o 600 milionů korun víc. Veřejnoprávní médium loni vybralo na poplatcích bezmála 6,5 miliardy korun. Růst přineslo zvýšení poplatku na 150 korun a rozšíření okruhu plátců. Počet poplatníků vzrostl na téměř 3,5 milionů domácností. Letos ČT očekává výnos kolem 6,8 miliardy korun. Budoucí financování ale může změnit plánovaný přechod pod státní rozpočet. Kuvajt uzavřel vzdušný prostor po íránském útoku. Íránská armáda oznámila, že útočí na americké základny v Kuvajtu, Bahrajnu a Jordánsku. V Bahrajnu zněly sirény kvůli hrozbě dalšího útoku. Úřady zatím nehlásí oběti ani škody po nejnovějších úderech. Jde o další eskalaci konfliktu po amerických a izraelských útocích na cíle v Íránu. Čeští fotbalisté dorazili do mexické Guadalajary, kde odehrají svůj první zápas na mistrovství světa proti Koreji. Z Dallasu letěli necelé 3 hodiny a po příletu je přivítalo asi o 10 stupňů chladnější počasí než v Texasu. Ještě dnes večer místního času absolvují svěřenci trenéra Miroslava Koupka předzápasový trénink. Zítra ve 4 ráno jim budeme držet palce. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Dnes se v Pelhřimově uzavře Požárnická ulice, čeká i kompletní oprava inženýrských sítí silnic a chodníků. Měnit se bude také veřejné osvětlení a upravovat zeleně. Jako první se uzavře křižovatka ulic Cholosiova, Požárnická a Rosolova. Pracovat se bude i u budovy hasičů, a to až do poloviny září. S omezením musí počítat nejen řidiči, ale také cestující autobusových linek. Dnes bude na Vysočině převládat proměnlivá oblačnost, během dne se taky na mnoha místech objeví přehánky nebo i bouřky. Více se jich objeví během odpoledne a teploty se zastaví na 14 až 17 stupních.
4: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barco.

0: Vysílání šampionů s Michalem, Vlasin a Davidem. Vysílání
1: šampionů. Já to tam vždycky zapomenu.
2: Ty jsi to zase nevyměnil.
1: Já to zase nevyměnil. Dámy a pánové, krásné ráno, 6:02, vás vítáme u snídaně šampionu. Vítejte v pánském klubu, dneska jsme v oslabení.
2: Je to tak a budeme i zítra, pokud se nepletu.
1: Budeme i zítra, takže tohle bude chlapský ranní diktát, tak my vám moc děkujeme, že tu jste s námi, no a uděláme si to hezký, pustíme Beautiful Day, to se hodí na start. Čtvrteční snídaně šampionu, tady jsou YouTubečka, hezké ráno.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Na Beautiful Day budeme muset počkat někdy do příštího týdne, kdy se vrátí léto. Posloucháte Hit Radio, YouTubečka, 6 hodin, 6 minut. Michal a David s vámi, dobré ránko. Mě by zajímalo, jaká je ta první věc, kterou uděláte při příchodu do práce. Co, Davide, co je to první? Ty chodíš dřív než já, tak co je to první, co uděláš, když sem přijdeš?
1: Ty, já jsem vždycky ještě tak strašně rozespalej, že si to asi tak na první dobrou nevybavím.
0: Aha.
1: Světla nerozsvícím, protože tady máme fotobuňku, takže prostě jenom sednu za počítač, napíšu heslo.
0: Jasně.
1: A jdu na to.
0: Tak, já vlastně když přijdu, tak přijdu k počítači a nastavím tady všechny ty věci, aby to tady fungovalo, aby to hrálo. Ale já jsem tady totiž našel, proč se o tom bavím, jo. Že podle průzkumu produktivity většina lidí po příchodu do práce prvních 15 až 30 minut nedělá vůbec nic. Jo. Je tam hromadný rituál ve vaření kafe, obejít kolegy musíme a nachystat třeba počítač, pokud pracuješ v kanceláři, nebo případně nějaký stroj.
1: To je zajímavý, my jsme teda v tomhle případě výjimkou, protože máme 6.07 a už jakoby v uvozovkách něco děláme.
0: No, já jsem přijel v 5.56, jo, takže to znamená, že bych měl teďka ještě jako fora, ještě jako pohodu, jo. Ale my jsme tady v plném pracovním nasazení, no tak mě nás zajímalo, jak to máte vy, jak to vypadá u vás, protože za malou chvíli startuje minuta šampionů, tak jak jste zvyklí, tak nám pojďte napsat, jak se jmenujete, odkud jste a jaká je ta úplně první věc, kterou uděláte při příchodu do práce.
1: Číslo. Třeba navádíte zrovna Hit Radio.
0: Tyhle zprávy, za ty bychom byli moc rádi, kdyby se tam objevili, tak napište na 777-937-777. Za chvíli se k tomu vrátíme, teď posíláme další muziku. Tohle vás bude bavit Maroon 5, Cardi B na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Takhle pohodově startujeme čtvrteční ráno. Posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů, Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. Bavili jsme se o tom, že podle průzkumu produktivity většina lidí po příchodu do práce prvních 15 až 30 minut nedělá vůbec nic, což není váš případ. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a co je ta první věc, kterou uděláte hned po příchodu do práce. Startuje minuta šampionů teď. Wendy Písek jezdí do práce dřív a dává si s kolegyní ranní snídaní, takže náš rozjezd je velmi super. Pavel Nevšová postaví vodu na kávu a dají si kávu s kolegou. Dana Hradec umeje si ruce z MHD a otevře okna. Martina Praha první, co udělá, je, že si dá vařit vodu na kávu a zapne počítač. Markéta Litvínov vezme papíry, jde nastartovat autobus a pak káva. Květa Děčín otevírá od 8, v práci je od 7 a hned po příchodu popadne koště a vysavač a uklízí. Michal Jesenicko, do práce chodím o 20 minut dřív, abych si stihl udělat kafe a nachystat auto a vyjet přesně podle jízdního řádu. Lucka Hranice, opravdu první věc, kterou udělá v práci, je, že zapne rádio a pak dá zrní andulce, kterou má v kanclu. Ondra Bohumín, rádio nám běží 24/7, protože nejde vypnout, takže hned jako první věc zapínám kávovar. A teďka si říkám, jestli toho lituje.
1: To jsem zrovna chtěl říct. Visí tady ve vzduchu jeden velký otazník. Kdyby neběželo vypnul, nebo kdyby šlo vypnout, vypnul bys ho.
0: Mě zajímalo, proč nejde vypnout, jo? Jestli, já jsem zažil jednu firmu, že to rádio bylo hrozně vysoko a nedalo se na tu zásuvku dosáhnout a opravdu tam jako jelo furt, jo? Že nešlo ani přiladit. Já to chtěl zkusit, byla tam jiná stanice, nešlo to. Takhle, těch zpráv od vás přišly další stovky, my vám strašně děkujeme, akorát to nestihneme, bohužel přeci všechno, my si to tady projedeme. No a co posíláme pro vás všechny, ať už děláte při příchodu do práce cokoliv, tak to je další muzika, tohle vás bude bavit, Taylor Swift, The Fate of Ophelia, a za malou chvíli se staví taky Tayo Cruz, Break Your Heart, tady na Hit Radio, 6 hodin, 13 minut, hezké ráno.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Ladíte snídaně šampionů, to nám dělá obří radost. Tayo Cruz, Break Your Heart, 6 hodin 20 minut. No a dnes startuje světový šampionát ve fotbale. Dnes v 9 večer hraje, a oprav mě Davide, Mexiko a Jar.
1: Nemám co opravit.
0: Je to tak, dobře, pamatuju si to správně. Přiznám se, David mi to řekl před tím vstupem. Takže Mexiko a Jihoafrická republika. Nicméně, co je pro nás teda zajímavější, tak to je zápas, kdy na trávník nastoupí naše repre proti Jižní Koreji.
1: Je to tak, zápas startuje zítra ve 4 ráno.
0: Ve 4 ráno, tak to budeme muset vstávat. Ale vem si, napadlo mě, ten, kdo je třeba na noční, tak když to začíná ve 4, tak poslední dvě hoďky stráví na tady nějak s telefonem v ruce a zapnutým fočusem.
1: No vlastně všichni máme tak trošku štěstí, pokud nás právě teď v 6.21 posloucháte, protože je velká pravděpodobnost, že stáváte stejně jako my, velmi brzy, takže si nebudete muset přivstávat o tolik.
0: To je pravda, to je pravda. Nicméně, co je taky tady jasný, takže všichni fotbaloví fanoušci, čeští fotbaloví fanoušci jsou už taky na svých místech.
2: Všichni jsou už v Mexiku. Buenos dias, já taky.
1: Je to tak, utkání mezi Českem a Jižní Koreou hostí Guadalajara.
0: Guadalajara. Mě vždycky bavilo, když se o tom bavíš ve zprávách, že to krásně už umím vyslovit. Říkám si, že se nepřeřek. No, já mám problém, no. Prostě tam na to G, jo. Nicméně jihokorejský tým se izoloval od médií, ale jejich tisk vzkazuje, že naši kluci vedle jejich hvězd vypadají jako chudí příbuzný, jo.
1: No. Já tady koukám zrovna na zprávu.
0: Chudí, ale o metr vyšší, no.
1: To je pravda, já tady zrovna koukám na zprávu. Sebevědomý trenér Korejců před bitvou proti Česku. Jsem přesvědčen, že vyhrajeme.
0: Jsem nafrděnej, ne, nějaký.
1: Přesně tak.
0: Co si myslí, jako...
1: My vyhrajeme.
0: Co si myslí jeho Korejec. Takhle budete zítra ráno koukat ve 4? Pokud ne, tak budete mít nás, protože my vám to pak ve snídaní šampionu vyřídíme. Jak jsme ty jeho Korejce vyklepli, jo? Ať si moc nemyslí, hezké ráno.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
5: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na Žďársku v Novém Městě na Moravě poblíž křižovatky s Jánskou komplikuje provoz dopravní nehoda. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Přejeme šťastnou cestu a pohodu za volantem.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Vysočina.

0: Tohle jsou Mirai, tohle jsou Oči. A tohle je taky čtvrteční Hit Radio s vámi Michal Knejp, David Jož, hezké ráno a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Český fotbalový dres se ve světě moc nelíbí. Prestižní sportovní web The Athletic hodnotil dresy všech 48 účastníků šampionátu. Český červený dres označil za fádní a udělil mu 46. místo. Naopak nejlépe dopadla africká Ghana. Rock for People pokračuje i přes nepřízeň počasí. Hlavní hvězdou dnešního programu budou Limp Bizkit, kteří se na festival vrací po 10 letech. Skupina už v minulosti v Hradci hrála, její vystoupení ale přerušila silná bouře. Ani dlouhé cestování autem na dovolenou nemusí být úplná tragédie. Podle odborníků se stačí na cestu dobře připravit. Doporučují časté pauzy, protahování a taky dobrý playlist.
0: No tak třeba nás právě teď posloucháte někdo, kdo právě teď vyrážíte na dovolenou autem a mizíte z propršený republiky směr na jich. Chápeme, rozumíme, no tak o muziku, o playlist se vám postaráme a to dokud nás signál kousek za hranicema nerozdělí. Nicméně i v zahraničí můžete naladit vaše Hit Radio přes apku Radia.cz a to si myslíme tady s Davidem, že je naprosto all right.

0: Where you are, Hit Radio, Niko Santos, ať jste kde jste, díky, že ladíte. Dobré ráno v 6.39. Už jsme se o tom bavili, připomeneme ještě jednou, dnes startuje mistrovství světa ve fotbale a vy si ho můžete vychutnat na nové televizi. Vyhrát můžete OLED telku Samsung v hodnotě 23 000 korun. Jak na to? Chceme za to jediné, podělte se s námi na webu hitradio.cz o vaši nejhistorku ze stěhování a už v zítřejší snídani šampionů jednoho z vás vybereme a tuhle parádní telku někdo vyhraje. A můžete to být právě vy. No a kdyby vám náhodou neklapla televize, máme pro vás ještě další tip na výhru. Ono to stěhování znamená pro spoustu lidí nejenom stres, ale i velký výdaje, proto MND, dodavatel energií, přichází ještě s další soutěží, ve které můžete každý týden získat 15 000 korun na nastěhování a výhru můžete využít třeba na stěhovací firmu, novou výmalbu nebo vybavení domácnosti. Stačí do prolížeče zadat mnd.cz/stěhování a zanechat na sebe kontakt.
1: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na Pelhřimovsku musíme počítat s další uzavírkou. Neprůjezdná je silnice z obce Koberovice přes Vojanovice na hranici okresu. Důvodem je oprava povrchu. Musíme jezdit objížďkami.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Pěta Radeček, Mária Čírová, vloupám se, tohle je Hit Radio Snídaní šampionu. Krásné ráno vám přeje Michal a David. Máte služební auto nebo máte auto na operák? Tak obojí má extrémní výhody, buď jenom tankujete, nebo v případě auta na operák, k tomu platíte nějaký měsíční bakšiš navíc. No jo, jenomže my se k těm autům chováme jako držení z řetězu. Správci firemních flotil pláčou nad tím, v jakém stavu jim lidi vracejí auta.
1: Jak se říká, z cizího benzín neteče.
0: To je pravda, to je pravda. Tak máme tady report o stavu vracených aut z leasingu, jo, různých služebních aut. Tak Češi se k firemním autům chovají brutálním způsobem. Mezi, pozor, nejčastější extrémy patřilo převážení stavební suti v kufru luxusních manažerských sedanů, bytle s hnojem na kožených sedačkách, anebo totálně zničený interiéry od domácích mazlíčků bez přepravních boxů. Jo, taková je situace. A já to teda chápu, já se musím přiznat, Davide, jo. Asi 8 let zpátky mě kamarád poprosil, jestli bych mu z Prahy do Vrchlavíne odvezl od jeho známého podlahu. Mm-hmm. Jo. Že toho moc není, říkám jasně, tak na západě Prahy jsem to naložil. A třeba po 10 minutách, co jsem vyjel, jsem toho začal litovat, jo. To auto brutálně sedělo. Škrtalo až, jo. Byl pátek odpoledne, takže totálně ucpaný město a měl jsem tu odvahu jenom, že jsem to dovezl k sobě domů na druhou stranu Prahy a tam jsem to vyložil, jo. Chtělo se mi fakt brečet, já jsem fakt chtěl vystoupit, ale jsem chtěl od toho auta odejít, takže chápu, pyšnej na to nejsem a jestli se ptáš, Davide, ano, bylo to firmní auto.
1: Zrovna jsem chtěl říct, doufám, že jsi měl firmní auto.
0: Ano, bylo to firmní auto, už bych to teda neudělal, to bylo opravdu blbost, jo. A mě by zajímalo, co nejdivnějšího jste v autě vezli vy. Takhle, Jasmin tady není, tak podle mě její auto vypadá jako pojízdná parfumérie a sekáč dohromady, tam to je jasný. Ty jsi něco, bez něco divného v autě někdy, třeba podlahu nebo tak?
1: Já jsem vozil spoustu divných věcí, protože jsem, když jsem začínal s řízením, měl starou Škodu Felici v kombiku. Aha. Obrovský kufr. Takže cokoliv bylo potřeba přepravit, včetně třeba stavebního materiálu, všechno se tam vlezlo, krásně to auto sloužilo.
0: Takže stěhovák. Nicméně, asi všichni víme, jaký je nejlepší terénní auto. Víš, Davide?
1: Nechám se podat.
0: Firmní oktávka.

0: is falling down.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Cukrovka stojí zdravotnictví až pětinu veškerých nákladů, tedy kolem 120 miliard korun ročně. Nemocí trpí přes milion lidí a jejich počet dál roste. Do roku 2030 může dosáhnout 1,3 milionu pacientů. Jen asi polovina léčených má cukr pod kontrolou, což vede k vážným komplikacím i invaliditě. Ministerstvo zdravotnictví a lékaři proto připravují dlouhodobý plán prevence a léčby do roku 2035. Bill Gates vypovídal před vyšetřovací komisí o svých kontaktech s Jeffrey Epsteinem. Uvedl, že tehdy plně nechápal rozsah jeho zločinů a stýkal se s ním kvůli získávání financí pro charitativní projekty. Podle agentury Reuters také řekl, že ho Epstein vydíral kvůli jeho mimomanželským vztahům. Epstein, odsouzený sexuální delikvent, zemřel v roce 2019 ve vězení. Trumpova politika komplikuje mistrovství světa, přísná imigrační pravidla USA zasáhla i fotbalový šampionát. Americké úřady odepřely vstup somálskému rozhodčímu i fotografovi irácké reprezentace. Iránský tým se potom kvůli omezení musel ubytovat v Mexiku, protože v USA nesmí přenocovat. Problémy s vízy mají také fanoušci. A teď už pojďme k nám do regionu.
2: V sobotu se návštěvníkům otevře koupaliště v Moravských Budějovicích. Od pátku 19. června pak budeme moci zavítat také na bazén do Luk nad Jihlavou. Vodní ráj v Jihlavě má v plánu otevřít o den později. V provozu už je pak nově zrekonstruované koupaliště Polanka v Třebíči. Přehled dalších otevíracích dob koupaliště na Vysočině najdete na webu Hit Rádia Vysočina. A jaké bude počasí v našem kraji, tak zatím to na koupačku o tomto víkendu moc nevypadá. Provázet nás mají přehánky, ale sluníčko by se mezi mraky objevit také mělo. A co se dnešních teplot týká, tak naměříme do 17 stupňů.
4: Akce týdne po Mošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus

0: muži, Michal Knejp, David Jož, dneska ráno.
1: Ahoj všem, i žena.
0: Ahoj i ženám. No, Jasmin nazvula holinky a vyrazila na festák Rock for People, tak zdravíme do Hradce Králové, samozřejmě vás všechny, kdo právě teď hladíte, a přejeme fantastické čtvrteční ráno. Teď další muzika, tady

0: 7 hodin, 6 minut, Hit Radio, Ed Sheeran, Shivers. Krásné ráno. Pohádali jste se někdy s vaším partnerem, že jste měli chuť do něčeho praštit? Mm-hmm. Máme tady příběh, borec to vzal doslova a po domácí Itálii zdemoloval platební terminál v tramvaji a na policii pak řekl, že potřeboval vybít vztek po hádce s přítelkyní. A tak by mě zajímalo, jak to vypadá u vás? U vás, když se doma s vaším partnerem pohádáte, jak to vypadá u Davidu, když se náhodou, jakože se nehádáte, ale když náhodou nějaká taková přestřelčička tam vznikne, jak to vypadá? Představ si tu situaci.
1: Snažím se ty emoce držet pod kontrolou.
0: Ano, ale?
1: Ale někdy se mi to úplně nedaří.
0: A rozflakáš něco, anebo prostě se jenom zdejchneš?
1: Spíš se jenom zdejchnu a potřebuji jenom upustit páru.
0: To máme stejně. To je takovej ten osvědčený způsob za mě, jak za sebe dostat nějaký případný vztek, když bouchnou ty saze, tak buď se zdejchnu, buď se zavřu vedle, nebo třeba si sednu do auta a jdu se projet.
1: Nebo se třeba vykřičíš.
0: Jakože na toho partnera, anebo že jdeš na balkón a proletáři!
1: Třeba.
0: No tak zajímalo by nás, jak to vypadá u vás, kdo nás sladíte, když se pohádáte. Vlastně, pojďme najít to nejbizarnější nebo to nejdražší, co jste kdy v amoku pohádce s partnerem rozbili nebo zničili.
1: To jsem zvědavej.
0: To by nás zajímalo, jestli se k tomu přiznáte. Může to být naprosto anonymní. Případně, jak vypadá vaše hádka, když se... jak to uklidníte, jak tu situaci vyklidníte, jo? Ať máte na výběr víc možností. Tak budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777 nebo nám to pošlete klasicky zprávou a my se na vaše příběhy moc těšíme. Ella Henderson, Rudimental Alibi, další parádní muzika pro vás, 7:08, hezké ráno.

0: Bude 7:15, vy ladíte čtvrteční Hit Radio, tohle je snídaní šampionů. Dobré ráno. Domácí hádka. Muž, žena. Borec odešel, v tramvaji rozbil platební terminál, protože si prý potřeboval vybít vztek. Tohle se stalo a chtěli jsme po vás, ať se přiznáte, co nejbizarnějšího, nejdražšího jste kdy v amoku po hádce s vaším partnerem rozbili. No a podle vašich zpráv to vypadá, že i u vás občas vládne pořádná Itálie. Několik zpráv, několik hlasovek. Tak začneme třeba tou od Hanky. Ahoj kluci, nehádáme se, v hádce se kolikrát řekne to, co už nejde vrátit. Vezmu raději Hafana na procházku a vypadneme, po návratu dáme kávu nebo panáka a popovídáme si.
1: Nádherný.
0: Ideální stav. Taky píše Eva, jednou mě ex opravdu naštval do ruda, tak jsem začal ve vsteku po něm házet, co mi přišlo pod ruku, talíře, skleničky a přitom jsem ještě na něj křičela, že si kvůli němu rozbijím výbavu. Tak asi tak. Další zpráva od Ivči, dobré ráno, no tak já rozbila futra, jelikož jsem třískla s dveřmi a ulomil se tam kus. Ale bývalý si zlomil ruku, jelikož praštil dveří a neuvědomil si, že to jsou ještě ty pevné dřevěné. No jo, karma. Další zpráva od Lucky. Dobré ráno. Můj ex jednou vzal talířem o zeď a pak prorazil pěstí dveře. Bylo zajímavé pak sledovat, jak majiteli bytu vysvětluje, co se stalo. Ale vždy po větší hádce měl potřebu balit si věci a sedat do auta. A to bylo něco na moje nervy.
1: Škoda, že neřekla, jak to teda nakonec vysvětlil tomu majiteli.
0: Já si myslím, že to vysvětlil, já nevím, že možná na těch papírkách, kterýma to vysvětloval, byl Palackej a tady Destinová. Tak máme tady taky pár hlasovek, tak začneme tou od Karol.
2: Krásné ráno, tady Karol. Já nevím, jestli vás potěším, ale my se s partnerem absolutně vůbec nehádáme, nikdy jsme se nepohádali a jsme tak nějak jako v chillu neustále, takže se těším, až tady uslyším nějaké ty zajímavosti.
0: Tak zajímavosti už proběhly a taky tady máme hezkou hlasovku od Lenky.
3: Krásné dobré ráno, tak já tady teďka jedu autem a jedu se svojí 85-letou maminkou a ta si zrovna vzpomněla, že před taťkou kdysi rozflákala hrnek, že prostě vsteky před něj mrskla hrnek. Ale asi to máme v rodě, protože já si pamatuju, že kdysi jsem hodila po svým ex-manželi talíř. Omlouvám se, ale opravdu tenkrát měla jsem nádobí ještě kdysi za krále Klacka nebyly myčky a já jsem prostě tenkrát taky hádali jsme se a já jsem vzala ten talíř jako ten létající talíř prostě a talíř letěl. Je pravda, že se nic nestalo, talíř proletěl okolo jeho hlavy a rozbil se o kuchyňskou linku. Ale ono vždycky to udobřování je takový milý. Takže hezký den a nepleťte si talíře s létajícím talířem. Čau, Lenka.
0: Jsem chtěl říct, že obdivuju odvahu chlapů, který se hádají se ženou, která stojí v kuchyni. No, a má v ruce různé nástroje, které může vrhnout. Nicméně, líbilo se mi, jak řekla Lenka, a s tím souhlasím, že na hádka.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Jo. Za malou chvíli vám řekneme, jak to na silnicích vypadá, bude aktuální doprava a taky... Tady vykouzlíme nějakou další parádní muziku, konkrétně Lady Gaga a Abrakadabra. Zastaví se Ivana Stovky, no a potom budete taky soutěžit o další vstupenky na Vysočina Fest v Rychle 500, tak si to nenechte u té zeské ráno.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na silnicích Vysočiny aktuálně nemáme hlášené žádné nehody. Připomínáme ale novou uzavírku na Žďársku. Na příjezdu do křídel od Nového Města na Moravě je silnice neprůjezdná. Tak pozor na to.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Vysočina.

0: Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. 12 Andělé v 7.32, krásné ráno s vámi Michal Knejp, David Jošt a David pro vás má opět ranní update. Pojďme na to.
1: Ranní update.
2: Do módy se vrací starověká wellness metoda, takzvané pravilo, při kterém jsou lidé zavěšováni na lana za končetiny. Celý proces přináší nejen fyzickou úlevu, ale taky hlubší propojení těla a mysli. Radu nosí ďábel a taky astronauti. Italský módní dům představil svůj oděv se speciální vnitřní vrstvou, který budou nosit astronauti NASA mířící na měsíc. Značka tak dosáhla svého dlouhodobého cíle, že se stane prvním luxusním módním domem, který prorazí ve vesmírném průmyslu. Telefonování za jízdy odpovídá podle odborníků stavu opilosti. Používání mobilu v ruce během řízení výrazně snižuje pozornost řidiče. Podle expertů může být dopad na soustředění srovnatelný až s hladinou 2,5 promile alkoholu v krvi.
0: Počkej, 2,5 promile, to je strašně moc, ne? To už nemůžeš ani vnímat. Ne?
2: Strašně velký množství, samozřejmě záleží třeba na tom, jak jsme zvyklí, nebo jakou máme tělesnou hmotnost. Odpovídá to třeba 5 až 7 pivům a je už u něj těžké riziko opilosti, zvracení, výpadky paměti, ztráta koordinace.
0: Jak to tak poslouchám, tak si říkám, jestli není lepší normálně řídit a pak ten telefonát vyřídit.
3: V klidu. Pivka, že?
0: Pojďme soutěžit. Rychlá pětka, 4 lístky na už 12. ročník Vysočina Festu. To tady máme pro někoho z vás, tak pokud byste chtěli vyrazit zadáču na tenhle festák, pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: 7.37 a to je čas na rychlou pětku.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden vám rozdáváme vstupenky na Vysočina Fest, každý den 4 kousky. Těšit se můžete třeba na kapelu Lucie, na Miraj, Činasky, Staví se divoký byl, bude tam i Ben Kristovo, MIG21.
2: Už 12. ročník.
0: Už 12. ročník, pozor. A to od 2. do 4. července v Jihlavském amfiteátru. No a s námi ve vysílání je Jarka. Jarko, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
0: Hezké ráno, Jarka z Kozlan u Třebíče. Jarko, už jsi někde byla na Vysočina Festu, nebo to bude premiéra?
3: No, už jsme byli, tak myslím, že tak aspoň 8krát.
0: Ty bláho, 8krát. Tak po 9, že byste vyrazili a zadarmo, co ty na to?
3: No tak to by bylo skvělý.
0: No tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Jarko, která česká zpěvačka naspívala hit Sladké mámení?
3: Helena Vondráčková.
0: Přesně tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik hodin mají 2 dny?
3: 48.
0: Mhm.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje hlavní město Itálie?
3: Itálie, Řím.
0: Řím je správně.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Co je zítra za den?
3: Pátek.
0: Ano. A poslední, pátá otázka. Kolikátý ročník Vysočina Festu se letos koná?
3: 12.
0: Jarko, 12. A ty tam jdeš po 9.
3: Paráda.
0: Tak slyším, že máš radost. Slyšíme s Davidem, že máš radost. To jsme moc rádi, takže 4 vstupenky jsou tvoje. Nemůžeme se nezeptat, s kým vyrazíš, nebo s kým takhle vyrážíte jako opakovaně.
3: No, jezdili jsme s manželem a s dcerou.
0: Mhm.
3: Teď už je dcera 17, takže teď už vezme možná nějakou kamarádku nebo kamaráda.
2: Mhm. Mně se líbilo, jak Jarka u každé odpovědi měla intonačně takový malý otazník, jakože se nebyla jistá, ale u pátku tam byla naprosto suverénní.
0: Přesně, páteček víme všichni. Tak Jarko, 4 vstupenky posíláme, moc si to užijte od 2. do 2. července v Jihlavském amfiteátru. Lucie, Miraj, Činasky, Divoký byl, Ben Kristova, MIG21 a hromada dalších, bude to parádní. Tak děkujeme a přejeme hezký čtvrtek.
3: Já taky hrozně děkuju a jsem šťastná, díky.
0: To jsme rádi, měj se hezky, ahoj.
3: Ahoj.
0: Ahoj. A zítra poslední 4 lupeny na 12. ročník Vysočina Festu opět o 7:30 tady v Rychlé pětce.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů.

0: Za malou chvíli 7:45, dáváte si čtvrteční Hit Radio, s vámi Michal a David, přejeme krásné ráno. No a nejenom, že pro vás máme každý den spoustu parádní muziky, ale taky hromadu soutěží. No a další soutěž, která by vás mohla bavit, je soutěž Hit, který se vyplatí. Funguje to tak, že pokud máte nějaký oblíbený song, který 100% máte, který třeba aktuálně nemůžete vyhnat z hlavy, tak když nám ho napíšete na web hitradio.cz do registračního formuláře a pak ho během víkendu uslyšíte ve vysílání Hitradia a do 10 minut zavoláte na 800 937 937, tak máte velikou šanci vyhrát parádní chytré hodinky Garmin, dětské hodinky Garmin v hodnotě 7,5 tisíce korun. Tak pokud byste se chtěli zapojit, komplet detaily, podrobnosti najdete na webu hitradio.cz a třeba je tohle váš oblíbený song. Stejně jako nás tady ve studiu Šabůzí, to zde ve milujeme, Bar Song.
1: Zatím nevolejte. Zatím nepište.
0: Ale klidně ho běžte napsat na web hitradio.cz, pokud je tohle ten váš favorit. Nicméně tenhle favorit za malou chvíli zahraje tady u nás na Hitradiu. Staví se i Katy Perry a přidáme aktuální dopravu. Info pro vás, kdo nás sladíte za volantem. Hezké ráno.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Dopravní servis a Kuba Bělák. Na Vysočině teď nemáme hlášené žádné nehody, pozor ale na novou uzavírku na Pelhřimovsku. Neprůjezdná je silnice z obce Koberovice přes Vojanovice na hranici okresu. Důvodem je oprava povrchu.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Tohle je vlastně taková definice počasí za poslední měsíc, hot and cold. Posloucháte Hit Radio, Katy Perry, 7.55, dobré ráno. Dnes startuje svátek všech fotbalových fandů. Ano, mistrovství světa ve fotbale, které jsme si my jako Česká republika naposledy užili v roce 2006, takže bychom to po dvou dekádách zopakovali.
1: Je to tak, na tady ten okamžik jsme čekali dlouhých 20 let. Já ještě připomenu, že tehdy v Německu v roce 2006 jsme se zúčastnili skupiny E po boku Itálie, Ghany a Spojených států a přesně v tady tom pořadí ta skupina skončila, nakonec Česko zůstalo na třetím nepostupovém místě se třemi body. Takže doufám, že letos to bude úspěšnější.
0: No, nicméně taky svět byl úplně jiný v roce 2006. Žádný sociální sítě, že jo, mobily, volání drahý, lidi si četli v tramvajích, autobusech noviny. Co dál? Taky si lidi posílali řetězový maily ještě, určitě pamatujeme. Na vyzvánění jsme měli Crazy Froga.
1: Je fakt, že i hudba byla trošku jiná.
0: A právě hudba rok 2006 nám dal hromadu parádních songů. Ano, už je to 20 let. Shakira, Wyclef Jean, Hips Don't Lie. Taky něco tanečního. Na tanečních parketech fungovalo nejlíp tohle.
1: Takže funguje dodnes.
0: Tohle funguje dodnes. Tohle hraju dodnes a lidi to baví. Lidi to baví. No a co taky dost funguje dodnes je tenhle song z roku 2006. No jo. Gnars Barkley. Crazy. Taky tohle je 2006, 20 let zpátky. Je to neuvěřitelný takhle, nebudeme tady plakat nad tím, jak ten čas utíká, protože prostě s tím nic neuděláme, ale můžeme se hezky zabavit u tohohle songu a do toho roku 2006 se aspoň na chvíli vrátit. Na Hit Radio.

0: auto na dovolenou? Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Hit Radio, Hit Radio.

0: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Evropa přestává vnímat Spojené státy jako spojence. Průzkum Evropské rady pro zahraniční vztahy ukazuje výrazný pokles důvěry Evropanů v USA. Ameriku jako spojence vnímá už jen 11% respondentů, před půl rokem to přitom bylo 16%. Většina dotazovaných nevěří, že by USA Evropě v případě krize přišly na pomoc. Současně roste podpora vyšších výdajů na obranu a snížení závislosti na amerických zbraních. I když se české domácnosti učí fixovat ceny energií, řada lidí nechává své účty za zemní plyn a elektřinu pořád plynout. S tímto přístupem ale zbytečně přeplácí, navíc je vhodné pravidelně zvažovat změnu dodavatele. Kolik se dá takto ušetřit, říká Jiří Matoušek ze společnosti Centropol.
4: Nejvíc ušetří ti, kteří elektřinou nebo plynem vytápějí. Běžná úspora se pohybuje v řádech 1000 korun a nejčastěji mění dodavatelé, ti, kteří ušetří oproti v tu dobu, kdy toho dodavatele mění a platnému ceníku toho původního dodavatele, tak třeba 3, 4, 5 tisíc korun.
3: Výhodné nabídky bývají u fixací na 1 až 2 roky, podle odborníků jsou bezpečnější časově omezené závazky. Rusko staví na hranicích s Finskem novou vojenskou základnu, pojmout by měla až 6 tisíc vojáků. Na místě, kde dříve nebyla výrazná vojenská přítomnost, tak vzniká asi 10 kasárenských budov a velitelství. Výstavba začala letos na jaře a podle expertů jde o reakci na vstup Finska do NATO. Základna má být součástí nového 44. armádního sboru a celá oblast se má stát důležitým operačním centrem. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Dnes se v Pelhřimově uzavře Požárnická ulice, čeká i kompletní oprava inženýrských sítí silnic a chodníků. Měnit se bude také veřejné osvětlení a upravovat zeleň. Jako první se uzavře křižovatka ulic Cholosiova, Požárnická a Rosolova. Pracovat se bude i u budovy hasičů, a to až do poloviny září. S omezením musí počítat nejen řidiči, ale také cestující autobusových linek. Dnes bude na Vysočině převládat proměnlivá oblačnost, během dne se také na mnoha místech objeví přehánky nebo i bouřky. Více se jich objeví během odpoledne a teploty se zastaví na 14 až 17 stupních.
6: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
7: Dneska je to tady pánská jízda, s vámi Michal a David, krásné ránko.
3: Ahoj.
7: Jasmin, ta je někde v Holínkách na festivalu Rock for People.
3: Prostě ty, co měli přijít, nepřišli.
7: Ty, co měli nepřišli, prostě no, tak jsme tady my, tak snad vám to stačí, krásné ráno vám všem, kdo nás sledíte. Nicméně dva dny před prvním koncertem v Edenu vydává Eva Farna nový single a ten si za malou chvíli exkluzivně vychutnáte tady na Hit Radio. Tak nechoďte daleko od rádia, teďka další muzika Nickelback, hezké ráno.
8: Hit Radio Vysočina.

0: Lost Frequencies, Ellie Due a X Ambassadors Back to You. 8 hodin 10 minut. Posloucháte Hit Radio, krásné ránko. Asi se shodneme na tom, že Slavice Eva Farna je k nezastavení. Single Smerem, vzpomeneš si, ten patří stále mezi nejhranější v rádiích. Track Perpetuum Mobile, trendy na sockách, stejně tak novota Big Mac. No a nejenom tyhle, ale určitě i starší kousky si budete moct užít v Edenu. První ze 3 koncertů startuje už za 2 dny, v sobotu 13. června.
1: No je vtipný, že jsme tady před chvílí mluvili o šampionátu v roce 2006, kdy se naposledy český výběr na turnej představil. A právě v roce 2006, a to jsme zapomněli zmínit, vyšla taky písnička Měl jsi mě vůbec rád.
0: Měl jsi mě vůbec rád, kterou známe 100% úplně všichni. Možná o dost mladší jsme na ní tancovali někde, já si pamatuju. Byli jsme na ní v Hradci Králové v Aldisu, byli jsme tam teda největší a asi jediný kluci tenkrát na střední a všude kolem nás malý holky. Eva taky byla mladší, ale Měl jsi mě vůbec rád funguje dodnes.
1: Je vtipný, že když jsme se bavili o tom, co se za těch 20 let od posledního šampionátu, poslední české účasti změnilo, tak jsme si neuvědomili, že vlastně Eva Farna tehdy vystupovala v Hradeckém Aldisu a dneska vyprodává Eden.
0: Přesně tak, 3x za sebou dokonce. No, my jsme slíbili na začátku hodiny, že vám pustíme její nejnovější song, single Neříkej, co má se stát. Je to o tom naučit se pouštět kontrolu, důvěřovat procesu a životu, o přijímání toho, co život chystá, aniž bychom ho pořád měli potřebu plánovat a kontrolovat. Je totiž v pohodě někdy bloudit nebo jít špatně, děje se to, co má se stát. Tohle přesně říká o poselství singlu sama Eva Farna. A zní to sakra dobře. Na tomhle songu spolupracovali Jenda Vávra, René Dank a Rony Janeček. No a v ten poslední jmenovaný se postaral o produkci stejně jako u všech 3 posledních singlů. Je to novej zvuk, je to novej zvuk. A myslím si, že si na to budeme muset u Evy trošku zvyknout, ale myslím si, že to zvykání nebude trvat dlouho, protože to zní fantasticky. Tak pojďme na to. Neříkej, co má se stát. No a připomínáme, že vy se můžete na velkolepou show v Edenu dostat úplně gratis, protože u Jirky Plnáře mezi 12. a 15. rozdáváme vstupenky, tak nás leďte i po 12. a třeba na tenhle koncert vyrazíte úplně gratis. Eva Farna. Měl

0: blame on me.
1: To je las.
0: Don't put your blame on me.
1: Rag and Bone Man Human, Hit Radio, 8 hodin 19 minut. S vámi Michal a David a Jasmin tu dneska není a myslím si, Davide, že to je velká škoda, protože Jasmin by nám určitě řekla něco k tomu, že skončila další řada Survivora.
2: No je fakt, že my jsme Survivorem nepolíbení, takže my vlastně víme jenom, že skončila další série.
1: Já jsem to teďka, my jsme to tady právě četli na internetu, přiznám se,

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na silnicích Vysočiny aktuálně nemáme hlášené žádné nehody, připomínáme ale novou uzavírku na Žďársku. Na příjezdu do křídel od Nového Města na Moravě je silnice neprůjezdná.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina. Hey!

0: My víme, že si to zpíváte. Rose, Bruno Mars a Paté na Hit Radio. Aha, aha, 8.31. David má pro nás ranní update.
1: Ranní update.
2: Elektrokola se stávají rizikem, na silnicích přibývá úmrtí. Podle statistik tvoří většinu obětí starší lidé, u nichž hraje roli nižší zkušenost i vyšší rychlost těchto kol. Odborníci upozorňují, že jarní sezona bývá v tomto směru nejrizikovější, tak opatrně. Český fotbalový dres se ve světě moc nelíbí. Prestižní sportovní web The Athletic hodnotil dresy všech 48 účastníků šampionátu. Český červený dres označil za fádní a udělil mu 46. místo. Naopak nejlépe dopadla africká Ghana. Spotify odhalilo nejčastěji poslouchaného interpreta pro romantické chvíle. Analýza playlistů ukázala, že v hudbě určené pro intimní a romantické situace se nejčastěji objevuje The Weeknd. Data vychází ze sestav uživatelů na Spotify po celém světě.
0: To je hrozná blbost. Takže The Weeknd je nejenom král, hitparád, ale i ložnic, jo.
3: Je to tak.
0: Já si nedovedu představit, jak to musí vypadat, když třeba hraje tohle.
3: Velká romantika.
0: Myslíš? A nebo tohle?
3: Má dobrý rytmus.
0: Má rychlý tempo. Jako možná si to dovedu představit u tohohle.
3: Takhle výhoda těch písniček, kromě toho, že jsou romantický, je i že jsou dost krátký.
0: Jasně. Je pravda, že teda mě by stačilo refrén jenom. Ale to počkej, mě by spíš zajímalo, jak teda, počkej, vyzkoumali, že to zrovna posloucháš u milování. To je otázka, to je vlastně na tomto strašidelné.
3: To nepíšou.
0: To nepíšou. Nevím, to si můžeme domyslet, no. Takže poslouchají nás ty telefony, nebo ne? Možná se někdo prozradil, co? Nic, pojďme na plnotočnou 90. Enjoy the silence, tohle podle mě poslouchali moje rodiče, proto jsem tady. Připomínáme, že srdcovky si můžete dát u Jirky Plnáře mezi 12. a 13. Hraje jich dohromady 5, plus jednu vaši, tak už teď můžete napsat na 777-937-777, co je ten váš oblíbený song a třeba se ho od Jirky odpoledne dočkáte.

0: 8.40, posloucháte Hit Radio, tohle je čtvrteční snídaně šampionů, dobré ránko. Dnes startuje mistrovství světa ve fotbale a vy si ho můžete vychutnat na úplně nový televizi. Tady u nás na Hit Radio můžete vyhrát OLED televizi Samsung v hodnotě 23 000 korun. Jak na to? Chceme za to jedno jediné. A to, když se s námi na webu hitradio.cz podělíte o vaši nejhistoriku ze stěhování a už zítra ve snídaní šampionu jednoho z vás vybereme a tuhle parádní telku můžete vyhrát třeba právě vy. No a takový příběh nám poslala třeba Jitka. Ahoj, když jsem se po rozvodu stěhovala do nového bytu, pomáhali mi dva bráchové, všechno šlo dobře, dokud průvan nezabouchl dveře a klíče zůstaly uvnitř. Takže přišel geniální plán vlézt dovnitř přes balkon. Bráchové vyšplhali na balkon, sousedi koukali z oken a hlavně jedna důchodkyně od vedle, která to sledovala s pusou do kořán. Dovnitř se dostali, hotovo. Jenomže za pár dní jsem zjistila, že po baráku koluje story, že za mnou lozí chlapy i přes balkon, že nabízím sexuální služby. Takže nový začátek, ano, jen s poněkud zajímavou pověstí. No, tak tohle byl příběh Jitky a v případě, pokud vám zítra neklapne televize, tak máme pro vás ještě lepší tip na výhru, protože stěhování znamená pro spoustu lidí nejenom stres, ale i velké výdaje, proto MND, dodavatel energii, přichází ještě z další soutěží, ve které můžete každý týden získat 15 000 korun na stěhování a tuhle výhru můžete využít třeba na stěhovací firmu, na novou výmalbu nebo vybavení domácnosti. Stačí zadat do prohlížeče mnd.cz/stěhování a zanechat na sebe váš kontakt. Tak tvoj.
1: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

se domů na cesty, prostě všude, kde nás máte sebou, kamrat. Be Mine, tohle je čtvrteční Hit Radio, 8.52, krásné ráno. A ptám se, fandíte fotbalu? Tak pokud fandíte, ale nejste zvyklí stávat brzy a z postele jste třeba vylezli až v posledních minutách, tak zítřejší fotbalový budíček pro vás bude solidní očistec. Zítra ráno ve 4 totiž startuje šampionát pro naše kluky, kdy se to rozdáme s Jižní Koreou a asi se shodneme na tom, že tohle bude brutální útok na biologické hodiny celého národa. Takhle, vy kdo budete zrovna na noční, tak je úplně jasný, že od 4 hodin budete na tajňáka sledovat focus na mobilu, víme, tak bacha, ať vás u toho nevidí šéf, teda pokud se nebudete koukat s ním. To by byla potom jiná. Nicméně, pokud vás ani focus nedonutí vstát, tak my s vámi ten zápas v zítřejší snídaní šampionů rozhodně probereme, takže vám nic neuteče. No tak fandíme našim, ať ty jeho Korejce zvládneme a my se tady na Hit Radio ještě neloučíme, zvládneme. Ještě poslední song čtvrteční snídaně, tohle vás bude bavit, Work From Home, Fifth Harmony a T.I. Dolla Sign. Hezké ráno. I worry about nothing. I am wearing a nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pic after picture. I'ma get you fired.

0: Harmony, T.I. Dolla Sign, Work From Home na Hit Radio a tohle už je ze čtvrteční snídaně opravdu vše. Užijte se vysílání Hit Radio i po deváté, spousta parádní muziky je pro vás nachystaná. Dávejte na sebe pozor, zvládněte čtvrtek a zítra, vy víte, co je za den, jasně, pátek. A taky budeme rozdávat televizi za 23 tisíc korun. Kdyby vás tomu zajímalo víc, tak komplet detaily k soutěži najdete na webu hitradio.cz, tam se můžete do soutěže zapojit.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Mějte se krásně. Přejeme úspěšný čtvrtek a zítra ráno v 6 se na vás těšíme. Ahoj!
2: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na D1 mezi kilometry 64 a 75 na Brno bude v jízdním pruhu pro pomalá vozidla probíhat údržba zeleně, tak si tam dávejte pozor. A ještě jednou D1 na kilometru 153 ve směru na Prahu. Tady probíhají na krajnici práce údržby. No a vaše dopravní info poslejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Po nynějším ochlazení se nám o víkendu v Česku zase oteplí, a to až na 24 stupňů Celsia. Bude ale nadále zataženo s deštěm, výjimečně i s bouřkami. Tepleji bude hlavně na jihu Moravy. Po víkendu pak čekáme od úterka už více slunce a až 28 stupňů. Fakultní nemocnice Bulovka po uplynutí inkubační doby propustila amerického lékaře, který byl v Kongu v kontaktu s nakaženým ebolou. Nemoc se u něj neprojevila. Muž odletěl zpět do Spojených států. Prezident Petr Pavel dnes ráno odstartoval soutěžní jízdu veteránů 1000 mil československých z Prahy do Bratislavy a zpět. Na start se postavilo 130 historických aut, z toho více než polovina od českých výrobců. Trasa jízdy vede přes Kolín, Polnou, Velkou Bíteš, Ostrovačice a Hodonín.
0: Fotbalový servis.
1: Utkáním domácího Mexika s Jihoafrickou republikou dnes začne fotbalové mistrovství světa, které spolupořádají ještě Spojené státy a Kanada. Zápas má výkop v 9 večer našeho času. Do šampionátu vstoupí i Češi duelem s Koreou. Národní tým se pokusí v Guadalajaře udržet neporazitelnost od nástupu trenéra Miroslava Koupka. Zápas na stadionu pro téměř 50 tisíc diváků začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času.
2: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Tak dneska bude převládat oblačno, vyskytnou se přehánky, možná i bouřky, až večer ty srážky budou ustávat a bude ubývat oblačnost a teploty dneska odpoledne 14 až 17 stupňů.
0: Hit Radio Vysočina.
3: Z Hit Rádia Vysočina vám Markéta Zušťáková přeje i přesto krásný čtvrteční den a posílám další hity. Tady je Nicky Jam a Enrique.

Vysočina, máme 9 hodin 12 minut. Jak píšou dneska na Jihlavské Drbně, tak kraj Vysočina spustil nový web počasí a informace vychází přímo z profesionální meteostanice umístěné na střeše sídla kraje Vysočina na Žižkově ulici v Jihlavě. Jsou tam přehledné informace o počasí, o srážkách, o větru, slunečním záření, kvalitě ovzduší, a to včetně různých grafů, statistik a historických údajů. Jo, kdybyste si chtěli třeba porovnat, jak bylo loni touhletou dobou, to všechno tam lze najít. Tak na to klidně mrkněte. Jednoduše to najdete, když si dáte meteorologická stanice kraje Vysočina, tak vám to vyhledá, jo? Mají tady aktuálně v Jihlavě 10,7 stupňů, zataženo, kvalita ovzduší výborná a zatím žádné srážky.

0: Rádio Vysočina. Hit Radio.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic. Je to všechno.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Za námi Passenger na Hit Radio Vysočina. Tak právě dneska, 11. června, má v českých kinech premiéru nový sci-fi film amerického režiséra Stevena Spielberga Den odhalení. Kolega Mára teď mi říkal, že na to dneska jde, tak já si počkám, co na to bude říkat. Ale mě to vlastně úplně uniklo, že něco takového jde do kin. Nějak ta letní sezona už mě spíš vybízí k plánování dovolené a nějakých grilovaček a jiných akcí. Ale zase na druhou stranu počasí každopádně nahrává spíš tomu jít do kina, jo? Tak schválně, kdo se chystá?
2: Hit Radio. Hit Radio. Ponožky i hrníček táta už dostal. Tak co takhle letošní den otců oslavit ve velkém stylu? Na Hit Radio Vysočina soutěžíme, poslouchej dobře, o smart toaletu s vyhřívaným prkínkem, dálkovým ovládáním i nočním osvětlením. I tvůj táta si zaslouží královský trůn. Tak proč mu nedopřát upgrade stolečí? Registruj se na našem webu. Hit Radio Vysočina.cz.
3: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.

Slyšeli jste Coldplay a teď pozitivní minutka na Hitradiu Vysočina. Před námi víkend, už vlastně skoro za dveřmi, a o víkendu nás čeká taková zajímavá akce Den otevřených zahrad. Na Vysočině se otevře 28 areálů, kam byste se třeba normálně vůbec ani nepodívali, jo? Můžete navštívit třeba soukromé, školní, terapeutické zahrady i květinovou farmu v Pelhřimově. V Jaroměřicích nad Rokytnou bude přístupná zahrada symbolů muzea básníka Otokara Březiny. V Kocourově u Slavíkova na Havlíčkobrodsku tam zase majitelé ukážou, jak propojit přírodní zahradu s moderními technologiemi. No a ve Velkém Meziříčí bude třeba otevřená zahrada s terasami v srdci města. Je toho prostě hodně, tak si to užijte o víkendu, ten den otevřených zahrad. Prostě se hezky pokochejte a hlavně se nebude muset do práce, že jo. Tak tady už je Robbie Williams, srdcovka pro vás, další srdcovky dneska po 12. hodině.

Farben na Hitrádiu Vysočina, tak já jsem se teďka zdržela na toaletě, my jsme tam s paní uklízečkou a ještě s kolegyněma řešili, že to tam teďka strašně krásně voní a je tam prostě nová vůně na záchodě a to víte, jako ženský, jak ucítí vůní, jak se jim to hodí, tak už to tady googlujeme, co bychom si domů objednali, aby nám to tam taky takhle krásně vonělo. Tak to je takové naše záchodové okénko, pojďme dál. Za chviličku Luis Fonsi a Daddy Yankee Despacito na Hitrádiu Vysočina, buďte s námi.

0: Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Pelhřimovsku mezi Speřicemi a Kuberovicemi boural kamion s osobním autem, nehoda je se zraněním. Projíždějte se zvýšenou opatrností. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz

0: Viany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
3: 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot dnes opět mírně klesly. Litr benzínu oproti včerejšku zlevnilo o 4 haléře na 1,40 korun a 36 haléřů. Naftu pak čerpací stanice mohou prodávat nejvýše za 39 korun a 69 haléřů za litr, což je o 22 haléřů méně než včera. Koncem června skončí zbraňová amnestie. Během ní mohou lidé beztrestně odevzdat nebo zaregistrovat nelegálně držené zbraně a střelivo. Předat je mohou na kterémkoliv útvaru policie, pokračuje mluvčí policejního prezídia Irena Brodská.
4: Odevzdané zbraně a střelivo následně projdou odborným zkoumáním, jehož cílem je ověřit, zda nebyly použity ke spáchání trestného činu. V případě, že se zkoumáním neprokáže souvislost s trestnou činností, bude osoba informována o možnosti do 6 měsíců požádat o vydání potřebných dokladů, které ji opravňují k držení této zbraně.
3: Zbraň může být předána pouze tomu, kdo splňuje zákonem dané podmínky a má odpovídající zbrojní oprávnění. Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS 2. Jejím cílem je předejít výrazným výkyvům cen povolenek. Dohodnutá úprava počítá s cenovým stropem 45 eur za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Po jejímž dosažení by se automaticky uvolňovaly povolenky z rezervy tržní stability. Čeští fotbalisté vstoupí zápasem s Koreou do mistrovství světa. Národní tým se pokusí v Guadalajaře udržet neporazitelnost od nástupu trenéra Koubka. Zápas na stadionu pro téměř 50 tisíc diváků začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času.
5: Akce týdne po Mošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Tak dneska bude oblačno, vyskytnou se četné přehánky, klidně i bouřky, až večer ty srážky budou ustávat a bude ubývat oblačnost. Odpolední teploty 14 až 17 stupňů, no a v noci tak zvětšená oblačnost, doznívající přehánky, jinak potom už polojasno a noční teploty 8 až 5, v údolích klidně jenom kolem 3 stupňů.
1: Hit Radio Vysočina.
6: Takže žádné horko, ale i když je takový počasí, dá se dělat mnoho věcí, třeba vyběhnout, i o tom budeme mluvit za chviličku.

Na Hit Rádiu Vysočina Imagine Dragons. Moje kamarádka Jana měla včera narozeniny, bylo jí 47. A běžci v Třebíči jsou takový blázni, že tam rozjeli výzvu uběhni tolik, kolik ti je let. A tak Jana včera na okruhu u Zámiše běhala 47 kilometrů. Počasí příšerný, ale i přesto jí přišla podpořit spousta běžců, včetně mě. Já jsem s ní dala 14 kilometrů a říkala jsem si, že do takovéhle výzvy teda já rozhodně nejdu. Hele, jedině snad, kdyby mi bylo 20, jo, to by se snad dalo zvládnout a uběhnout. Každopádně, Jana to dala a mě by moc zajímalo, co její nohy říkají dneska a jestli vůbec vstala. A taky by mě zajímalo, jestli byste vy do něčeho takového šli. Tady je Robin Schulz na Hit Rádiu Vysočina. Krásný čtvrtek.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: co se děje na Vysočině.
1: Mám pro vás pozvánku vyloženě i na sport. Od pátku až do neděle se v Hrádské multifunkční aréně bude hrát volejbal. Čekají nás zápasy v rámci Evropské volejbalové ligy. V pátek od 18 hodin s Bosnou a Hercegovinou. V sobotu v 17 hodin Dánsko a Bosna a Hercegovina. A v neděli od 16 Česko-Dánsko. My na sociálních sítích Hitrádia Vysočina rozdáváme lístky, tak na to určitě mrkněte a vyražte na volejbal. V neděli vás zvu taky za sportem do Jihlavy, na stadion Na Stoupách v Jihlavě, kde se odehraje další zápas v Americe. Fotbale, kdy domácí Vysočina Gladiators nastoupí proti Nitře Knights, ale tentokrát nepůjde jenom o americký fotbal, ale můžete společně podpořit hospic mezi stromy. No a nenechte si rozhodně ujít ani nejprestižnější akci historických vozidel v České republice, legendární závod 1000 mil československých, a jedna ze zastávek bude i letos u City Parku Jihlava, a to v sobotu odpoledne, kde uvidíte historické vozy a jejich posádku, a bude třeba i dětská soutěž šlapacích autíček, tak si to všechno báječně užijte.
0: Vysočina. Tady jsme doma.

Tohle byly Green Day. I dnešní večer asi bude ještě mokrý, tak si ho zpříjemníme po 18. hodině Hit Radiem Classic, tím nejs 80. 90. a milénia. A přesně tam zapadá i tahle ta chlapecká kapela Hanson a její hit právě z 90. Pojďme si to užít a pojďme se těšit na večer.

0: Ano, tak pozor, dneska je ten den D, kdy losujeme výherce soutěže o krásnou, chytrou smart toaletu. Je to náš dárek ke dní otců, takže odpoledne, ano, dneska odpoledne po 15. hodině laďte Hit Rádio Vysočina. No a do té doby taky ještě můžete zapojit toho vašeho tatínka do soutěže. Takže stále ještě je čas, registrujte se na webu Hit Rádio Vysočina, odpovězte správně na soutěžní otázku, mimochodem odpověď ve videu na sociálních sítích Hit Rádia Vysočina, tak na to mrkněte. Hele, to už prostě není nějaký dřevěný suchý záchod někde na dvorku, to je umývání tryskou, vysoušení, noční světlo nebo dokonce vyhřívaný záchod. Tohle všechno je právě záchod od Jika, který vám Maro přiveze až domů. No a koupelny Maro mají asi 7 koupelnových studií, kde najdete inspiraci i pro tu vaši koupelnu, poradí, navrhnou a taky dovezou.
1: Nejlepší dárek ke dni otců. Registruj se na webu hitradiovysočina.cz.
2: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
1: Dopravní hlídka Hit Rádia Vysočina. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Vysočiny? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 725 443 837. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Rádio Vysočina, tvůj parťák na silnicích Vysočiny. Hit Rádio.

Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na trase Pelhřimov Jihlava před Hubenovem se srazila dvě osobní auta, je to tam průjezdné Kyvadlově. Na hlavním tahu za Pelhřimovem směrem na Tábor došlo k požáru nákladního auta. Na místě tam zasahují hasiči, je tam taky policie a je blokovaný jeden jízdní pruh, takže počítejte se zdržením. A na Havlíčkobrodsku na příjezdu do Chotěboře z Dolní Krupe, tady havarovalo nákladní auto, je tam policie, projíždí se pozor jenom jedním jízdním pruhem. No a vaše dopravní info posílejte hlasovku na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.

0: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
3: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Poslanci se mimořádně sejdou dnes v poledne k možnému střetu zájmů premiéra Babiše a dotacím pro skupinu Agrofert. V 15 hodin pak začne jiná mimořádná schůze, kterou vyvolal vládní tábor. Poslanci na ní budou pokračovat ve druhém kole debaty o koaliční novele stavebního zákona. Fanoušci fotbalu mohou fandit doslova od rána do večera. Restaurace a sportbary totiž chystají mimořádnou otevírací dobu i speciální snídaňové nabídky. Řeší náročný provoz i zajištění personálu. Více dodává zástupce restauratérů z Asociace malých a středních podniků Luboš Kastner.
4: Ten provoz bude specifický, musíte jinak uklidit, musíte najmout personál, ale vzhledem k tomu, že to je vždy jenom jeden nebo dva nebo tři dní, možná podle toho, jak se podaří české reprezentaci postupovat, ale to zvládnou restauratéři a spíš to beru jako marketingový tah. Připomenutí se hostům. Určitě to je takové zpestření.
3: Česká reprezentace se hraje v základní skupině 3 zápasy, 2 nad ránem a 1 večer. Vědci objevili obrovský poklad v podobě starověké DNA zvířat, včetně vyhynulých mamutů srstnatých. Našli ho v exkrementech veverek, které se uchovaly v kanadském permafrostu. Kromě DNA mamuta srstnatého objevili vědci taky genetický materiál pocházející od vlků nebo bizonů. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel proměnila i svůj druhý start v letošním ročníku atletické diamantové ligy ve druhou příčku. Včera v Oslu zopakovala umístění z Říma. Oštěpařka Nikola Ugrodníková se pak po mateřské pauze vrátila do diamantové ligy 8. místem.
5: Akce týdne Kovošrotu Bargo. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Bargo, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Tak dnešní den by měl být samozřejmě zatažený, samozřejmě i s nějakou tou přeháňkou nebo dokonce bouřkou, odpolední teploty 14 až 17. V noci zvětšená oblačnost, doznívající přeháňky, jinak potom už polojasno, v údolích klidně jenom kolem 3 stupňů, jinak 8 až 5.
1: Hit Rádio Vysočina.
6: Je čtvrtek, už za chviličku soutěžíme s Robinsonem o rodinnou vstupenku, tak buďte s námi a vyhrávejte. No a tady je Avril Lavigne.

Slyšeli jste Shakiru na Hitradio Vysočina. My teď budeme soutěžit s Robinsonem o rodinnou vstupenku. Papoušek si dneska na pirátskou loď sebou vezme suché oblečení. Tak si to pamatujte, protože my za chviličku soutěžíme, budu to chtít od vás vědět. Vytočte 56 70

0: Užijte si rodinné centrum Robinson.
1: Jdeme si užívat, protože schovat se do Robinsonu a tam si hezky pohrát s dětma, to je asi to nejlepší, co v tomhle počasí můžeme udělat. Na telefonu Lubor, zdravíme, krásný den, přeju.
2: No, taky zdravím, krásný úplně není, ale teď to udělalo něco lepší.
1: Že jo, já si taky myslím, protože když máte vidinu toho, že dostanete rodinnou vstupenku do Robinsonu zdarma, tak to si myslím, že vylepší náladu, ne?
2: Mm-hmm.
1: No, tak, abyste ji dostal, tak ještě musíme teda učinit za dost všem povinnostem, takže mi řekněte, co si papoušek dneska sebou bere na pirátskou loď.
2: Suché oblečení.
1: No jo.
0: Vítejte na ostrově zábavy. Vítejte v rodinném centru Robinson.
1: Tak schválně, Lubore, jste takovej ten člověk, co nosí deštník a schovává se, anebo vyrazíte do deště samozřejmě bez ničeho, bez deštníku a jste mokrej?
2: Vůbec neřeším nějaký počasí, že...
1: V žabkách normálně pohodička, ne?
2: Já se neschovávám před ničím.
1: Tak to je super. Já si myslím ale, že ti děti možná budou rádi, když v dešti se schovají do Robinsonu a pěkně si tam pohrajou, ne?
2: Tak to samozřejmě.
1: No, tak jo. Tak vy jste jim získal rodinnou vstupenku do Robinsonu zdarma, tak my vám moc gratulujeme a užijte si to tam, jo?
2: Já moc děkuju a všem přeju krásný den.
1: To je od vás hezký, tak my vám ho taky přejeme. Tak se mějte, naslyšenou.
2: Taky, na svoje.
1: No a soutěžíme s Robinsonem zase příští týden ve čtvrtek po 11. hodině, tak nás laďte a vyhrávejte.
3: Hit Radio.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: I právě dneska nám můžete na Vysočině pomoct s dopravou, stát se členem naší dopravní hlídky. Dejte vědět, jak to jezdí u vás, pošlete hlasovku na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37 a z došlých hlasovek my i dneska vybereme jednoho z vás, který získá 2000 na pohonné hmoty. A to se vyplatí.
1: Hit Radio. Ponožky i hrníček táta už dostal. Tak co takhle letošní den otců oslavit ve velkém stylu? Na Hit Rádiu Vysočina soutěžíme, poslouchej dobře, o smart toaletu s vyhřívaným prkínkem, dálkovým ovládáním i nočním osvětlením. I tvůj táta si zaslouží královský trůn. Tak proč mu nedopřát upgrade stolečí? Registruj se na našem webu. Hit Rádio Vysočina.cz.
2: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.
3: Come on. Hey Martinez, you ready, girl?
4: Come on. Let's do this, gangster.

Miraj, pojď zapomenem na Hit Rádiu Vysočina. Tak v Třebíči se v sobotu od 10 hodin koná Neckiáda v Poušově u splavu, tak snad té vody nebude tolik, že jako bude jenom dole, jo? Nebude i nahoře, to bychom asi neradi. Dokonce na Podzámecké Nivě bude od 12 do 16 hodin v sobotu odpoledne doprovodný program, budou tam nějaký dětský dílničky, taneční workshopy, půjčovna pedalboardů nebo dokonce i říční přívoz, takže vypadá to jako idylicky, jak říkám, doufejme, že vyjde počasí. Tak na Hit Rádiu Vysočina právě teď pro vás Gigi D'Agostino, L'amour toujours.

Tohle byla Taylor Swift na Hitradiu Vysočina. Připomínám, že stále ještě ve snídani šampionů na Hitradiu Vysočina v ranní pětce soutěžíme o lístky na Vysočina Fest tady v Jihlavě. Už 2. července to vypukne, festiák, co máme tady doma na Vysočině, prostě za rohem, co je plný skvělých interpretů, co má super zázemí v tom amfiteátru, kde každý vidí, může si sednout a tak, kde určitě bude hezký počasí a kde určitě najdete interpreta, co bude váš šálek kávy. Hele, já osobně můžu hnedka na úvod třeba kapelu Čechomor, těším se na kapelu Divoký byl, co teprve Miraj, Lucie nebo MiG 21. Tak co, s kým se tam uvidíme?

0: A byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Máte služební auto nebo máte auto na operák? Správci firemních flotil pláčou nad tím, v jakém stavu jim lidi vracejí auta.
2: Jak se říká, z cizího benzín neteče.
1: Tak Češi se k firemním autům chovají brutálním způsobem. Mezi, pozor, nejčastější extrémy patřilo převážení stavební suti v kufru luxusních manažerských sedanů. Pytle s hnojem na kožených sedačkách, anebo totálně zničený interiéry od domácích mazlíčků bez přepravních boxů.
2: Já jsem vozil spoustu divných věcí, protože jsem, když jsem začínal s řízením, měl starou Škodu Felici v kombiku. Aha. Obrovský kufr, že cokoliv bylo potřeba přepravit, včetně třeba stavebního materiálu, všechno se tam vlezlo, krásně to auto sloužilo.
1: Asi všichni víme, jaký je nejlepší terénní auto. Míš, Davide?
2: Nechám se podat.
1: Firmní Octavka.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na trase Pelhřimov Jihlava před Hubenovem se srazila dvě osobní auta, nehodu máme taky mezi Speřicemi a Koberovicemi a na hlavním tahu za Pelhřimovem směrem na Tábor, tak buďte opatrní. Šťastnou cestu všem a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
2: Vlci, co vyjel na měsíc. Jsme šťastný, nechcem už nic víc.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Sněmovnu čekají dvě mimořádné schůze. Teď v poledne se poslanci schází z podnětu opozice k možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše a dotacím pro skupinu Agrofert. 15 hodin pak začne mimořádná schůze, kterou vyvolal vládní tábor. Poslance čeká druhé kolo debaty o sporné koaliční novele stavebního zákona. Po aktuálním ochlazení se o víkendu začne mírně oteplovat, a to zejména na Moravě, až na 24 stupňů. Bude ale nadále oblačno s deštěm, výjimečně i bouřkami. Po víkendu a v příštím týdnu by se od úterka mělo vrátit slunečné počasí a letní hodnoty. Fanoušci fotbalu mohou fandit od rána do večera. Restaurace a sportbary chystají mimořádnou otevírací dobu i speciální snídaňové nabídky. Vyřešit před startem světového šampionátu musí náročnější provoz i zajištění personálu, dodává Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků.
3: Ten provoz bude specifický, musíte jinak uklidit, musíte najmout personál, ale vzhledem k tomu, že to je vždy jenom jeden nebo dva nebo tři dní, možná podle toho, jak se podaří české reprezentaci postupovat turnajem, ale to zvládnou restauratéři a spíš to beru jako marketingový tah. Připomenutí se hostům. Určitě to je takové zpestření.
2: Český národňák se hraje v základní skupině tři zápasy, dva nad ránem a jeden večer. Teď ještě pohled k nám.
4: Dnes se v Pelhřimově uzavřela Požárnická ulice. Čekají kompletní oprava inženýrských sítí, silnic a chodníků. Měnit se bude také veřejné osvětlení a upravovat zeleň. Jako první se uzavřela křižovatka ulic Cholosiova, Požárnická a Rosolova. Pracovat se bude i u budovy hasičů, a to až do poloviny září.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Na Vysočině se opět postupně začnou vyskytovat četné přehánky, lokálně bouřky i s krupkami, večer by to mělo ustávat a teploty se zastaví na 14 až 17 stupní.
0: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
6: Nádherné čtvrteční poledne přeju, 12 hodin na 3 minuty, posloucháte Hit Rádio, začínají naše srdcovky, tedy 5 legendárních hitů po sobě a 6. opět na vaše přání. Dneska je 11. června, pokud vám to ještě nikdo neřekl, začíná mistrovství světa ve fotbale. Měli byste vidět Luci, možná, že jste na tom úplně stejně a teď akorát otáčíte oči v sloup.
2: Tak ne všichni milují fotbal, že?
6: Já vím, ale je to jednou za 4 roky na rozdíl od mistrovství světa v hokeji, který tady máme každý rok. Takže my tím tady jako žijeme, alespoň tedy ta jedna polovina z nás teď ve studiu. A tak si i v rámci srdcovek dáme nějakou fotbalovou hymnu. Nebude to hned ta první srdcovka je z roku 1990, je od fantastické anglické zpěvačky, jmenuje se Don't Worry, tedy žádný starosti, jinými slovy, nebojte se, nebude to jenom o fotbale. Právě teď na Hit Radio srdcovka číslo 1.
0: Hit Radio Vysočina.

0: časovka z doby, kdy Česko ještě nebylo Česko, ještě jsme ani neexistovali. Tohle je rok 1990 a Kim Appleby s hitem Don't Worry.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky na Hitrádiu. Česko samozřejmě vzniklo v roce 1993. Od té doby jsme ušli obrovský kus cesty a po 20 letech naše cesty se konečně dostaly i zpátky na fotbalové mistrovství světa. Dneska to pro náš tým začíná. Možná a doufám, že stejně jako já jste i vy velcí fanoušci a že tu kritiku veškerou házíte za hlavu a teď už prostě jenom vám to srdíčko buší a těšíte se na to. Já věřím, že to všechno dobře dopadne. Každopádně, dáme si srdcovku z roku 2010, nebo respektive, ona vznikla dřív, ale v roce 2010, tak se dostala na vrchol hitparád, protože Coca-Cola tenkrát si ji vzala jako svoji reklamní píseň a stala se tak jednou z hymen mistrovství světa ve fotbale právě v roce 2010. To je mistrovství světa, na kterým jsme my jako Češi taky nebyli. Naposledy jsme tam byli v roce 2006. A moje otázka dneska v srdcovkách na vás je, byli jste někdo tenkrát se podívat v roce 2006 na mistrovství světa ve fotbale? Bylo to pro nás dostupnější mnohem víc než Mexiko, Kanada nebo Spojený státy, kde se to hraje teďko, protože to bylo tady za humny, za rohem, bylo to v Německu. Byli jste tam, jaký to bylo? Pošlete mi hlasovku na 777-937-777 nebo zprávu, stejný číslo, je to WhatsApp Hitrádia. Pojďte nám říct, jaké to bylo být součástí světového šampionátu ve fotbale. Protože, co si budeme nalhávat, většina z nás, 99% fanoušků se tam prostě letos nepodívá. Stojí to strašně peněz, je to hrozně drahý. Ale i tak, jaký to teda tenkrát bylo, dejte vědět a my si dáme tu fotbalovou hymnu z roku 2010. Kanan, Waving Flag, srdcovka číslo 2, tady u nás na Hitrádiu.

0: Na Hit Rádiu něco pro opravdový milovníky houseový a taneční hudby. Felix, Don't You Want Me na Hit Rádiu ve čtvrt na jednu. Posloucháte srdcovky.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Před námi srdcovka s číslem 4. Páni, toto utíká teda. Takže předposlední srdcovka, kterou jsem pro vás přichystal. Ještě nás pak čeká jedna, která bude na vaše přání. Na WhatsApp 777-937-777, tak mi píšete vaše zážitky z posledního fotbalového mistrovství světa, kde byli Češi v roce 2006 v Německu. Mám tady například zprávu od Romana, který píše: čau, já jsem v Německu byl a byl to nezapomenutelný zážitek. Vyřval jsem si hlasivky, měl jsem brutální kocovinu, o víkendu jsme doma akorát prohlíželi fotky ze stadionu. Rád bych vyrazil i letos, ale 60 tisíc plonkových nemám, bohužel. Zároveň jsem vytáhl dres, který mám z roku 2006 a budu v něm fandit celé letošní mistrovství světa. Jsme tam po 20 letech, to si musíme užít. Zdraví Roman. Romane, děkuju moc. Pokud vy máte nějaké zážitky z Německa z roku 2006, dejte vědět. 777-937-777. Klidně můžete poslat i hlasovku, jaký to tenkrát bylo, jaký na to máte vzpomínky, kolik vám třeba bylo a s kým jste tam byli. Já vím, je to 20 let zpátky. Je to fakt dávno. Je to hrozná trošku ostuda. Na druhou stranu, buďme rádi za to, že tam jsme. Před 20 lety se odehrávaly jako neuvěřitelné věci, to samozřejmě. My dneska v srdcovkách vzpomínáme nejen na dobu před 20 lety, ale jdeme i dál a dál a dál do minulosti. V našich srdcovkách dostáváme se i do 80. let, dostáváme se do 90. let a teď konkrétně do roku 1995. Mám tady, dámy, pro vás duet, který doufám, že vás potěší. Možná, že už jste ho také dlouho neslyšeli. A je to z toho důvodu, že když už jsem teda otevřel ryze chlapský fotbalový téma, nebo převážně chlapský fotbalový téma, tak tahle srdcovka je pro vás. Protože teď je jasný, že to s námi pár týdnů nebudete mít doma lehké. Nick Cave a Kylie Minogue, rok 1995. Velká, i když trošku smutná romantika. Právě teď.
3: Nick

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Tenhle hit je 40 let starý. Mazec. Dobře, poslouchejte ještě ten hlas. A mám pro vás otázku.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: V našich srdcovkách právě teď Rick zpíval legendární hit Never Gonna Give You Up. Poslouchali jste dobře jeho hlas? Schválně, tipněte si, kolik mu bylo let, když naspíval tenhle legendární hit, který se zároveň stal dokonce i rekordním hitem. K tomu se ještě dostaneme. Tak kolik mu tak bylo? 40, 50, 60? Zní tak, to je pravda. Ale pozor, bylo mu pouhých 20 let. Ano, takhle zní 20-letý kluk. To ani není možný prostě, to ani není možný. Mimochodem, právě tento zpěvák tak se stal v roce 2008 nejlepším umělcem vůbec. Přesně takhle, na MTV Europe Music Awards 2008 dostal cenu za nejlepšího umělce, úplně jako celkově, jo. A dokonce se stal i rekordmanem, protože dokázal dostat celkem 8 svých prvních singlů do britské top 10. Neuvěřitelný. Ve 20 letech prakticky si zadělal na důchod, od té doby se naspíval tenhle hit, už prakticky vlastně nemusí celý život nic dělat. 12 hodin, 26 minut, tohle byla poslední pátá srdcovka a nesměla chybět dneska tady u nás na Hit Rádiu, protože ve 20 letech dokázal udělat takovýhle úspěch a my po 20 letech tak jsme na mistrovství světa ve fotbale. Ano, dneska o tom budu mluvit celý odpoledne, protože to pro nás začíná. A tak se ptám, co byste chtěli slyšet v srdcovce na přání? Je nějaký hit, který byste třeba teď poslali do Mexika pro náš fotbalový tým, pro naše reprezentanty před jejich prvním zápasem? Jo. Co třeba vás úplně nejvíc vždycky dokáže namotivovat? Jaká píseň? Dejte vědět na 777-937-777. Motivační hit dáme už za chvíli. Jako srdcovku na přání.
1: Hit Radio. Hit Radio. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: 12 hodin 38 minut, posloucháte srdcovky na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Poslední srdcovka, která dneska zazní, je jako vždy na vaše přání. A chtěl jsem vědět nějakou motivační píseň, která vás vždycky nakopne, a nebo nějakou píseň, kterou byste chtěli poslat našim fotbalovým reprezentantům do Mexika před jejich dnešním prvním zápasem. Díky moc za všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Vybírám tady zprávu od Tondy, který píše: čau, držím našim palce. Byl jsem na zápase proti Jižní Koreji před 10 lety v Praze a nevyšlo nám to, jsou fakt silní. Nepodcenit. Ale věřím, že to zvládneme a postupíme ze skupiny. Prosím tedy o zahrání songu, který teď mají rádi skoro všichni fotbaloví fanoušci, a to Ricky i Povery. Ale originál, ne ten disco hrozný remix. Díky moc, Tonda. Tondo, jasně, dáme si originál z roku 1981. Ty brďo, ten zápas v Praze před 10 lety proti Jižní Koreji nebo Korejské republice, jak se oficiálně má Jižní Korea teda nazývat, tak ten se moderoval a shodou okolností jsem dal k sobě na Instagram Jirka Plnář do storíčka taky základní sestavu, kterou tenkrát jsem se musel učit, abyste viděli, jak to vlastně vypadá taky z pohledu hlasatele, jo? Mám tam prostě jednotlivý výslovnosti. Myslím si, že když jsem to všechno se naučil, tak bych klidně potom někde v restauraci dostal za moji výslovnost i závitky zdarma. Tak jo, tady je rok 1981. Ricky Povery. Hodně štěstí, pánové.

0: rádiu. Jsme se dostali do doby, kdy ještě byly černobílý televize, teda v domácnostech. Rádio se poslouchalo přes rozhlas. Jo, to byla doba. A z této doby se tenhle legendární hit dochoval až do 21. století, do roku 2026.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Díky moc za tuhle srdcovku na přání. Srdcovky jsou pro dnešní den u svého konce. Zítra ve 12 hodin vás opět čekají další, pro tento týden samozřejmě už poslední. Vždycky máme od pondělí do pátku a to ve 12 hodin v pravé poledne. To vám prostě servírujeme.

0: Hit, který ještě stihneme do 13. hodiny do zpráv. A ty si taky nenechte ujít. Lucie vám řekne všechno, co potřebujete dneska odpoledne vědět. Tak buďte s námi, buďte s Hitrádiem i s Jirkou Pelnářem.
1: Hitrádio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Máte služební auto nebo máte auto na operák? Správci firemních flotil pláčou nad tím, v jakém stavu jim lidi vracejí auta.
2: Jak se říká, z cizího benzín neteče.
1: Tak Češi se k firemním autům chovají brutálním způsobem. Mezi, pozor, nejčastější extrémy patřilo převážení stavební suti v kufru luxusních manažerských sedanů. Pytle s hnojem na kožených sedačkách, anebo totálně zničený interiéry od domácích mazlíčků bez přepravních boxů.
2: Já jsem vozil spoustu divných věcí, protože jsem, když jsem začínal s řízením, měl starou Škodu Felici v kombiku. Aha. Obrovský kufr, že cokoliv bylo potřeba přepravit, včetně třeba stavebního materiálu, všechno se tam vlezlo, krásně to auto sloužilo.
1: Asi všichni víme, jaký je nejlepší terénní auto. Míš, Davide?
2: Nechám se podat.
1: Firmní oktávka.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Black Pill. To je poslední hit mezi 12. a 13. hodinou. Posloucháte Hit Radio. Po 13. Imagine Dragons nebo Black Eyed Peas. Ale ještě předtím Lucie a nejnovější zprávy ve 13. A samozřejmě aktuální doprava. Takže pokud jste teď za volantem, dobře poslouchejte.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Pozor na nehodu na Havlíčkobrodsku na příjezdu do Chotěboře z Dolní Krupé, na Pelřimovsku mezi Speřicemi a Koberovicemi a za Pelřimovem směrem na Tábor. Tam došlo k požáru kamionu, tak opatrně a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte u...
4: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Cestujte s dětmi bezpečně. Kampaň, kterou dnes zahájil tým silniční bezpečnosti, věnuje se správnému používání dětských sedaček. Co bylo motivací spustit ji právě teď, řekne za tým Markéta Novotná.
6: Dělali jsme si vlastně aktuálně před touto kampaní také šetření a tam dokonce až 20% rodičů uvedlo, že občas ty děti vlastně převáží úplně bez dětských autosedaček nebo nepřipoutané. Takže to je vlastně ta naše motivace, proč teď aktuálně spouštíme tuto kampaň.
5: Kampaň také upozorňuje, že autosedačky mají svoji životnost, na kterou má vliv i střídání teplot v autě v průběhu roku. Zároveň je rizikem nákup dětské sedačky z druhé ruky. V posledním roce cestovalo 70% Čechů mimo Evropu, uvádí to průzkum pro ministerstvo zdravotnictví. 5% ze všech turistů mělo v zahraničí zdravotní potíže. Do informačního systému Drost se pak registruje jen čtvrtina lidí cestujících mimo Evropu. Karolína Muchová si příští týden zahraje v deblu po boku tenisové legendy Sereny Williams na trávě na turnaji v Berlíně. O nové partnerce pro hvězdnou Američanku, která se tento týden vrátila po čtyřleté pauze, informuje list The Times. Teď ještě pohled k nám.
1: Jihlava a okolí bude žít v sobotu gravel závodem. Více za organizátor Jan Stříteský.
7: Trať má 60 kilometrů, je to krásnou krajinou Jihlavska pro milovníky horských kol, tak i pro gravel a pro děti máme doprovodný program s dětskými závody.
1: Registrace do závodu běží na místě nebo online.
8: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Po celý den počítejme na Vysočině s proměnlivou oblačností, postupně má taky pršet, objevit se může i bouřka s krupkami a teplotní maxima se zastaví na 17 stupních.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Čtvrteční odpoledne pokračuje dál, 13 hodin 3 minuty, přeju pohodový den v práci, pokud to teda vlastně tohle sousloví jde dohromady pohodový den. Uděláme proto maximum, abyste i dnešní pracovní dobu měli o něco příjemnější. Za prvé, mám pro vás připravené skvělé hity a za druhé vám řeknu, jak se můžete dívat na mistrovství světa ve fotbale na zbrusunové televizi. A nebo naopak, jak se dámy, váš chlap může dívat na tu normální starou televizi a vy si můžete dívat na vaše seriály v klidu na nové televizi. Podrobnosti za chviličku.
2: Hit Radio Vysočina.

0: Imagine Dragons s hitem Sharks. Je 13 hodin 13 minut, posloucháte Hit Radio a já se vás ptám, chcete z Brusu novou OLED televizi, luxusní, od Samsungu za 23 tisíc? Není problém, pokud ano. Stačí poslouchat Snídaní šampionů, protože tento týden tak je velké téma stěhování. A tento týden tak si můžete opravdu tuhle televizi vyhrát tady u nás na Hit Radio. Chceme za to jedno jediné, a to, když se s námi podělíte na webu hitradio.cz o vaší nejlepší historku ze stěhování. A už zítra ráno ve Snídaní šampionů se dozvíte, jestli vyhráváte z Brusu novou televizi od Samsung v hodnotě 23 tisíc korun. No a pokud vám tahle televize neklapne, tak pro vás mám ještě jeden tip na výhru. Stěhování znamená pro spoustu lidí nejenom stres, ale i velké výdaje a právě proto MND, dodavatel energií, přichází ještě s další soutěží, ve které můžete každý týden získat 15 tisíc korun na stěhování a těch 15 tisíc už si potom můžete samozřejmě jako sami použít na cokoliv budete potřebovat, ať už je to třeba stěhovací firma, nebo uklidová firma, nebo kdybyste potřebovali po stěhování vymalovat, to už záleží všechno na vás. Podívejte se na webové stránky mnd.cz, tam se dozvíte veškeré podrobnosti. Tak držíme palce.
1: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

0: Eva Farna na ostří nože, hit, který přespívala i Dua Lipa a nakonec si střihli s Evou Farnou dokonce i duet. Tak sám jsem zvědavej, co všechno se odehraje už tenhle víkend v Edenu, protože Eva Farna bude mít svůj koncert v Edenu. Ne jeden, ale dokonce tři, v sobotu, v neděli a potom v úterý. Spousta lístků už je pryč, dokonce některý sektory jsou úplně vyprodaný, tuším, že dokonce i... Snad sobota už je úplně pryč, no radši se podívejte sami na webové stránky, kde se prodávají lístky. Já pro vás mám i dneska odpoledne dva lístky na ten úterní koncert, na ten třetí, který bude tedy 16. A berte to, dámy, předpokládám, že teda ty lístky budou asi jako pro vás, pro většinu, pro ženy, tak berte to, dámy, i dneska takovou odměnu za to, že ode mě budete ještě hodinu a půl poslouchat spoustu řečí o fotbale. To tak je, to tak prostě je. Dneska to začíná mistrovství světa. Po 20 letech jsme tam, a tak pánové, pokud v práci nebo večer v hospodě budete řešit novinky na mistrovství světa, tak už za chvíli, zhruba za 10 minut, tak vám řeknu nejzásadnější novinky, které jsou letos na mistrovství světa v pravidlech. Protože tam je spousta věcí, včetně červených karet, včetně varu a tak dále a tak dále. Nenechte si to ujít, už za 10 minut tady na Hit Rádiu.
1: Hit Rádio. Hit Rádio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio, je 13 hodin 38 minut a dneska to začíná. Jo, Češi jsou v Mexiku na mistrovství světa ve fotbale po dlouhých 20 letech. Dneska v noci hrajeme první zápas ve 4 ráno. No a já z vás právě teď udělám odborníky na nová pravidla, abyste mohli taky trochu zamachrovat v hospodě u stolu. Jo? Letos totiž budete potřebovat ke sledování mistrovství světa ve fotbale kromě bramburku a piva taky stopky. Je tady několik nových pravidel, takže dobře poslouchejte, abyste byli v obraze. Ještě předtím nikdy to vlastně nebylo. Bude se to teďko zkoušet. Například jedním z těch několika zásadních, jo, je limit 5 vteřin pro auty anebo odkopy od brány. V praxi to vypadá tak, že jakmile sudí dá gesto, povel, tak hráč má pouze 5 vteřin na to, aby rozehrál aut, v opačném případě bude vhazovat soupeř, a nebo aby odkopli míč od brány. Pokud to nestihnou do 5 vteřin, tak tady v tomhle případě je trest roh pro soupeře. To je jako mazec, to je přelomový. U toho času, u těch stopek zůstaneme, je tady 10 vteřin pro střídání. Střídající hráč musí hřiště opustit do 10 vteřin. Jinak jeho náhradník nesmí minutu čistého času na hřiště. To znamená, že konec je takovým těm tleskáním nad hlavou a najednou, jak prostě jenom se odkulhává a tak. Ne, prostě do 10 vteřin a když to nestihne, tak minutu čistého času nesmí ten druhej na hřiště. To je masakr. Co se týká zakrývání úst, tak tady, jakmile si hráč zakryje pusu při, řekněme třeba, konfrontační komunikaci se soupeřem, ladně řečeno, tak dostane červenou bez ohledu na to, co řek. Automaticky. Prostě jde ven, konec, nazdar, čau, jste v 10. Tím se má zabránit rasismu a dalším provokacím. Tak uvidíme. Co je za mě jako hodně zajímavý, tak to je například, že se budou mazat 2 žluté karty. Samozřejmě, jakmile hráč dostane druhou žlutou, tak má tradiční stopku do dalšího zápasu. Ovšem, po skupinové fázi a po čtvrtfinále se žluté karty vynulují. To znamená, že vlastně jako hráč nemůže přijít o finále po druhý žluté kartě. Jenom když dostane červenou v semifinále. Tak to jsou nová pravidla, jenom taková jako ukázka, ono je tam toho mnohem víc, jo? A je to jasný, čím víc nových pravidel, tím kontroverznější to bude, tím víc bude hádek a tak dále. Takže máme se na co těšit. Dneska Česko proti Jižní Koreji.

Furtádo na Hit Rádiu ve 13 hodin a 640 minut, další nádherný hit na čtvrteční odpoledne. My vám dáme skvělý hity nejenom takhle od pondělí do pátku, ale samozřejmě taky o víkendu a i o víkendu se vyplatí poslouchat Hit Rádio. Navíc tento víkend dopoledne za váš poslech můžete získat také i exkluzivní chytré hodinky pro vaše děti, a to od značky Garmin v hodnotě téměř 7,5 tisíce korun. Jsou to chytré hodinky, na které můžete vy telefonovat, můžete na ně posílat zprávy vašim dětem a zároveň obráceně děti vám klidně z těch hodinek můžou zavolat, můžou vám poslat zprávu, dokonce vás budou informovat v případě, že dojde k nějakému nebezpečí. Žijeme v 21. století, je to opravdu důležitá věc. Na webu hitradio.cz máte formulář, do kterého napíšete váš oblíbený hit. Co byste rádi slyšeli tady u nás na Hit Rádiu, aby zaznělo. A pokud o víkendu, v sobotu nebo v neděli dopoledne uslyšíte ten váš hit i s vaším vzkazem, máte 10 minut na to, abyste se dovolali do studia, a když to stihnete, hodinky jsou vaše.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se. Lekni na kolena, na poslední, co si přeji.

0: Coldplay na Hit Radio. Víc už toho dnes neuslyšíme mezi 13. a 14. Jsou tady nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 směrem na Brno se opět tvoří kolony, pozor na ně mezi kilometry 166 až 164 a dále také od kilometru 176. A jestli chcete od nás nadělit plnou nádrž zdarma, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.koopilot.cz

0: Diany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Deňková. Na konci června skončí takzvaná zbraňová amnestie. Během ní je možné stále beztrestně odevzdat nebo zaregistrovat nelegálně držené zbraně. Předat jí můžeme na kterémkoliv útvaru policie České republiky, pokračuje mluvčí policejního prezidia Irena Brodská.
4: Odevzdané zbraně a střelivo následně projdou odborným zkoumáním, jehož cílem je ověřit, zda nebyly použity ke spáchání trestného činu. V případě, že se zkoumáním neprokáže souvislost s trestnou činností, bude osoba informována o možnosti do 6 měsíců požádat o vydání potřebných dokladů, které ji opravňují k držení této zbraně.
3: Zbraň může být předána pouze tomu, kdo splňuje zákonem dané podmínky a má odpovídající zbrojní oprávnění. Česká národní banka vytvořila Národní fórum pro platby. Zaměří se na rozvoj okamžitých plateb a prevenci podvodů. Jedním z cílů bude zvýšení uživatelského komfortu při okamžitých platbách, aby se staly plnohodnotnou konkurencí karetních plateb. Kanoista Martin Fuchsa ve svém prvním startu na letošním mistrovství Evropy potvrdil roli favorita na kilometru. Olympijský šampion a úřadující mistr světa dnes vyhrál rozjížďku a postoupil přímo do sobotního finále. Účast v boji o medaile si v úvodním bloku zajistil také kanoista Antonín Hrabal. Kajakář Josef Dostál musí na kilometru bojovat o postup v pátečním semifinále. A teď se ještě podíváme k nám.
5: Ceny pohonných hmot na Vysočině za týden o něco klesly. Benzín Natural 95 koupíme aktuálně v průměru za 40 korun a 57 haléřů a naftu za zhruba 38,50. I přesto za paliva dáváme více než před rokem, a to o více jak 6 korun. Nejlevnější benzín na Vysočině, na Pelhřimovsku a nafta na Třebícku. Přejeme šťastnou cestu.
6: Akce týdne po Mošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Na Vysočině se opět postupně začnou vyskytovat četné přehánky, lokálně bouřky i skrubkami. Večer by to mělo ustávat a teploty se zastaví na 14 až 17 stupních.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
7: Posloucháte Hit Radio, máme 3 minutky po 2 hodině odpolední. Dneska v noci Česko hraje svůj první zápas na fotbalové mistrovství světa. A že se těšíte, tak to je důkaz i to, co mi chodí za zprávy sem na WhatsApp Hit Radia na číslo 777-937-777. Tohle jsem třeba objevil v hlasovce.
8: Zelená je tráva.
9: Fotbal to je hra. A ten míč kulatý. Věc je záludná. Tak se s ním hochu nepárej,
7: hey!
9: S tou ránou góly rozdávej.
7: Já vás božňuju, za chviličku nepopulární názor a ten dneska taky bude z toho zelenýho trávníku.
1: Hit Radio Vysočina.

0: Catch a name.
1: Taylor Swift na Hit Radio ve 14 hodin 6 minut. Posloucháte čtvrteční odpoledne s Jirkou Pelnářem a v tuto chvíli vždycky přichází nepopulární názor. Nepopulární názor je názor, který se málo kdo odhodlá říct nahlas, protože ví, že za něj dostane brutální hejt. A tak ho tedy každý čtvrtek odpoledne po druhé hodině já za vás pošlu takhle do světa. No a dnešní nepopulární názor, tak ten se týká fotbalu, logicky, když nám dneska začíná po 20 letech to mistrovství světa pro Čechy. A názor zní, dobře poslouchejte, fotbalisté nejsou přepláceni. Ty prachy, který si vydělají, si zaslouží. Co vy na to? Je to tak, nebo to tak není? Já zkusím zkusím dát něco jako na obhajobu tohoto názoru a to je samozřejmě to srovnání s těma chirurgama. Jo, že přece jenom kopou do míče, nezachraňují životy, to znamená, že si ty prachy vlastně jako tolik jako nezaslouží, protože nic tak dokonalýho nedělají. Na druhou stranu, když se na to podíváte, pod jakým mediálním tlakem jsou, že vlastně chirurgové, tak ty když se někde jako operujou, tak o tom nikdo neví, ano, samozřejmě dělají jako neuvěřitelnou práci, ale nikdo je vlastně jako nekomentuje live, nikdo se na ně nedívá. Ve chvíli, kdy prostě udělají jeden z těch trošku špatně, tak celá Česká republika jim nenadává, nepropírají je na sociálních sítích. Zároveň, kolik těch chirurgů vlastně jako na tom začátku studuje? Fotbal hraje prakticky každý. Je to miliony a miliony hráčů a hráček, co ten fotbal hrajou. A oni se dokážou v téhle obrovský brutální konkurenci prosadit tak, že potom hrajou za reprezentaci, hrajou na mistrovství světa, hrajou v těch nejprestižnějších klubech a tím pádem si vlastně ty prachy jako zaslouží. Tak co vy na to? 777-937-777 je WhatsApp Hit Rádia. Chci slyšet pro i proti, zprávy i hlasovky. Díky za to.

0: Will Smith, Stargazing na Hit Radio, tady pozorování hvězd. A o těch fotbalových hvězdách tak si dneska povídáme na Hit Radio v nepopulárním názoru. Nepopulární názor pro dnešní den zní, že fotbalisti nejsou přepláceni, že si ty prachy, které si vydělají, opravdu zaslouží. Co vy na to? 777-937-777 je WhatsApp Hit Radia. Mám tady několik zpráv, například Martin píše, hele, jelikož jsem hokejista, tak jenom v rámci sportu, kdyby mi tuhle větu někdo řekl, tak už leží. Dobře, rozumím. Další, absolutně nesouhlasím. Mít miliony za to, že kopu do míče, to je nesmysl. Co mají potom říkat učitelé, hasiči, lékaři, sestřičky, hasiči, kteří jezdí na požární závody a jsou také excelentní atleti. Za mě jsou extrémně přepláceni. Zdraví Jitka. Dobře, děkuju za zprávu. Co hlasovky?
1: Já pěkně zdravím, za mě se pletou jabka s hruškama, protože prostě nemůžete dávat dohromady chirurga a nemůžete dávat dohromady fotbalistů, každý je placený jinak, z jiných peněz a tak dále a tak dále. A navíc všichni máme úplně stejnou šanci, chceš být fotbalista, no tak začni kopat do míče, chceš být chirurg, tak se začni učit. Takže ano, za mě si myslím, že fotbalisti ty peníze dostanou, zaslouží, pardon, protože proto dělají maximum svých možností. Od diet, po tréninku, po cestování, neustálého stresu a tak dále a tak dále. Takže přejme a bude nám psáno.
0: Děkuji za tuhle zprávu, co si myslíte vy? Je to tak? Nebo to tak není? Máte nějaký pro i proti? Máte na to váš názor? Tady ho můžete říct celému Česku. Díky Hit Rádiu. Na WhatsAppu 777-937-777.

Linkin Park na Hit Radio ve 14.22. Posloucháte nepopulární názor na Hit Radio a ten dnes zní, že fotbalisti nejsou přepláceni, ty si svý prachy zaslouží. Co ví na to? 777-937-777 je WhatsApp Hit Radio. Mám tady zprávu třeba od Marcely, která píše: já jsem faninka fotbalu od dětství a miluju ho. Můj názor pro i proti. Pro. Fotbalisté tvrdě dřou, trénujou každý den a baví miliony fanoušků. Proti. Jsou ti kluci možná přeplácení? Ano. Tedy alespoň do chvíle, než člověk zjistí, kolik vydělávají influenceři za natáčení videí o tom, jak si čistí zuby. Takže za mě asi zasloužený a doufám, že

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Pavlik na Hit Rádiu, jak nám to dnešní čtvrteční odpoledne hezky utíká. Takhle kdyby utíkalo i pondělí, to by bylo jako svět úplně nádherný. 14 hodin 630 minut. Tak doufám, že už se vám blíží i konec vaší dnešní pracovní doby úspěšně ke svému konci. Je teda pravda, že pokud dojíždíte autem, tak vás asi ještě možná čeká nějaká kolona, protože za prvý počasí, za druhý prostě vždycky těsně před těma letníma prázdninama, tak mám pocit, že se to všude prostě rozkope a pak až do zimy, tak je to rozkopaný všechno najednou, jako kdyby se to nemohlo dělat prostě postupně, ale ne, musí se to rozkopat v jednu chvíli úplně všude všechno. Tak takhle to je v každém městě po té naší krásné České republice. Tak pokud budete někde tršet v koloně, za prvý poslouchejte Hit Rádio, protože od 15 hodin s vámi bude naše odpolední show. To znamená, že přijdete alespoň na jiné myšlenky. A za druhý, pokud máte pocit, že máte velkou spotřebu takhle, když někde stojíte v koloně, tak buďte v klidu, protože když budete poslouchat odpoledne na Hit Rádio mezi 15. a 18. hodinou, tak si tento týden a další dva následující týdny můžete každý den vyhrát plnou nádrž gratis. Podrobnosti se dozvíte buď na našem webu hitradio.cz a nebo dneska odpoledne s odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Vysočině.
2: Už je to zase tady. Čtvrtek, malý pátek a víkend už netrpělivě klepe na dveře. Kam vyrazit, kde to bude žít a kde radši sundat nohu z plynu, to všechno probereme.
3: Navíc jeden z vás může natankovat úplně zdarma. Stačí poslat dopravní hlasovku a stát se součástí naší dopravní hlídky. Více info na našem webu.
2: Tipy na víkend, dopravní servis, plná nádrž, už za chvilku startujem.
4: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Vysočina.

0: Posloucháte Hit Radio, 14 hodin 45 minut. To znamená, že dnešní odpoledne s Jirkou Pelnářem je u konce. Od 15 hodin se na vás těší naše odpolední show. Co pro vás ještě do 15 hodin chystám, aby vám to dneska v práci utíkalo ještě o něco rychleji, tak kromě toho, že bude třeba Shakira, tak abyste měli dneska fakt jako úplně super den a možná jste si trošku i s tím Hit Radiem zaspívali, tak co tohle?
1: Vracím se do mé
0: to by vás mohlo bavit, ne? Vohnout svaz českých bohémů bude už za chvíli tady na Hit Radio. Tak si mějte krásně, přežijte to v práci a zítra v pravé poledne, kdy nám opět začínají srdcovky, tak se na vás budu těšit. A mimochodem, párové, pokud teda budete letos sledovat fotbalový mistrovství světa, probírali jsme tady dneska nová pravidla, která jsou, je jich tam hodně, včetně varů, včetně žlutých karet, včetně časových limitů, dokonce pokud hráč nebo respektive golman neudělá do 5 vteřin odkop od brány, tak soupeř má roh a tak dále, těch pravidel je hodně, tak abyste v tom neměli zmatek, tak já je dneska odpoledne dám téměř všechny dohromady, dám je k sobě na Instagram, můžete se podívat, jako Jirka Pelnář jsem tam, a nebo poslouchejte Hit Radio pravidelně, protože pro vás chystáme také speciální fotbalový servis k letošnímu mistrovství světa, kam Česko postoupilo po 20 letech. Tak se smějte, zítra ve 12 se těším.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, v

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a aktuálně pozor na Havlíčkobrodsku u Vepříkova, kde havarovalo nákladní auto. S opatrností tudy ale projedete. Kde to vázne je na dálnici D1 ve směru na Brno, tak tam budete popojíždět v kolonách. První se tvoří mezi kilometry 146. A jak to jede dneska vám? Za informace vás odměníme plnou nádrží. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Vysočina.
2: Máme 15 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Stovkám tisíc řidičů skončí ještě letos platnost řidičského průkazu. K jeho výměně můžete použít i portál dopravy. Elektronické podání žádosti je rychlé, bezpečné a levnější. Pokračuje mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
3: Výměna dokladu se letos nejvíce dotkne řidičů ve věkové skupině 61 a více let. Zakončí platnost rekordním 117 tisícům průkazů. A opak nejméně výměn čeká mladé řidiče ve věkové skupině 30 let a méně, kde se bude mění 32 tisíc dokladů.
2: Výměna průkazů se bude nejvíce týkat velkých měst. Úřad vlády si v neděli připomene Světový den dárců krve. Strakovu akademii v Praze proto symbolicky nasvítí červenými světly. Úřad také vyzval veřejnost k darování krve. Uvedl, že nemocnice v Česku by potřebovaly alespoň 300 tisíc dárců. Podle posledních dat krev každoročně daruje asi 220 tisíc lidí. Kanada zakáže sociální sítě pro děti mladší 16 let a bude také regulovat chatboty. Podle agentury Reuters to vyplývá ze zákona o digitální bezpečnosti, který ve středu představila kanadská vláda. Provozovatelům, kteří se jim nebudou řídit, hrozí vysoké pokuty.
1: Fotbalový servis.
2: Český fotbalový nároďák v pátek nad ránem našeho času po dlouhých 20 letech zasáhne do mistrovství světa. Jak uvedl kapitán naší reprezentace Ladislav Krejčí, tým je připravený, natěšený a už se nemůže dočkat, až šampionát odstartuje. Před vstupem do turnaje drží Češi šestizápasovou sérii neporazitelnosti. Na mistrovství postoupili v březnovém play-off přes Irsko a Dánsko po penaltových rozstřelech. Na úvod mistrovství světa naši vyzvou Koreu. Hrát se bude od 4 ráno našeho času v mexické Guadalcháře.
4: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Jdeme na počasí. Jak je u vás? Prší, svítí, ve Žďáru nad Sázavou na 80% varování před deštěm i možnou bouřkou s teplotami kolem 13. Naopak v Třebíči polojasno až oblačno, aktuálně beze srážek a 15 stupňů. Jihlava hlásí podobné počasí jako Třebíč, jen je tu o něco chladněji. I sem by ale v průběhu odpoledne měly doputovat přehánky.
5: Ne, Jihlava 100% Mordor aktuálně.
0: No fakt, ale teď, během vteřiny.
5: Jako tady to rozhodně není.
0: Tak už doputovali.
5: No ano, tohle je venku trošku peklo
0: teď. Hodně rychlý.
1: Hit Radio Vysočina.
5: Přejeme hezké čtvrteční odpoledne, no co hezké. Dejte nám klidně vědět, jaké u vás pošlete fotku, protože jsem se opravdu přehnala velká smršť toho deště. Tak hlavně doufáme, že jste někde příjemně v teple a v suchu a posíláme samozřejmě do toho čtvrtečního odpoledne další hity. Bude Alex Warner a nebo právě teď Five a Queen, pojďme to nakopnout.

0: Alex Warner na Hit Radio Vysočina, 15 hodin 9 minut, k tomu my přejeme pohodový čtvrtek. Otázka takhle toho čtvrtečního odpoledne zní, kam jste schopný dojet s plnou nádrží?
1: Nebo kam byste chtěli dojet s plnou nádrží?
0: Tak takhle, já bych chtěl dojet s plnou nádrží třeba až jako do Švédska.
1: A dá se tam na jednu nádrž?
0: No to právě, že ne, otázka zní, kam se dá dojet s plnou nádrží.
1: No to by mě zajímalo
0: třeba
1: taky.
0: Třeba já mám dojezd 1000 kilometrů.
1: Já vůbec nevím, kolik já mám dojezd.
0: No tak ty to neřešíš, ty máš doma chlapa.
1: Ano, je to tak.
0: Jasná věc.
1: Pro mě španělská vesnice.
0: U nás to moc jako ani vlastně řešit, prosím pěkně, nemusíte, protože my opět dnes budeme rozdávat jednomu z vás další plnou nádrž. Zcela gratis. Stačí posílat hlasovky, jak se vám jede, ať už dobře nebo špatně, hlasovky na náš WhatsApp 725 44 38 37. To je to důležité číslo, tak to do nás chrlte. My v 17.20 opět jednoho z vás vybereme a tomu nadělíme tu plnou nádrž.
1: Je tady 15. hodina, což znamená, že vlastně na silnicích začala dopravní špička, tak rozhodně vám přejeme, abyste v pořádku dojeli šťastnou cestu a těšíme se na ty vaše hlasovky a doufáme, že to bude bez nehod.
0: Jo, a dejte vědět, kam jste naposledy jeli s plnou nádrží a jestli vůbec někdy za poslední dobu. My posíláme další hity David Guetta, Alphaville a Ava Max právě teď.

0: Yeah.
1: Jsme Hit Radio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
2: Ano, každé odpoledne monitorujeme s vámi tu vaši cestu z práce domů, tedy jak se vám jede na silnicích po Vysočině. Aktuálně tedy vydatně lokálně prší. Ale já tady mám jednu hlasovku, která přišla už okolo oběda a chceme si ji tak trochu připomenout. Je z Havlíčkova Brodu, možná je stále aktuální.
3: Ahoj, ahoj, ahoj. Dopravní info z Havlíčkova Brodu, stojí to jako každý den, kdo nemusí, ať sem ani nejezdí. Když zase se dá pěkně koukat po krajině a ta plná nádrž se do té kolony asi určitě hodí. Tak se mějte krásně.
2: Děkujeme, děkujeme moc za dopravní info.
4: Já se dívám na ten Havlíčkův Brod, hele, je to tam zasekaný pořád, hlavně na tom obchvatu od příjezdu od Jihlavy, tak hlavně pevný nervy, taky Jiráskova ulice v Jihlavě, tady koukám, pomalu to popojíždí a ještě když se vrátíme na Havlíčko-Brodsko, tak u Vepříkova máme stále nehodu nákladního auta a aktuálně se zdržíte na dálnici D1 ve směru na Brno. Tam jsou kolony mezi kilometry 166 až 168. Drhne to i od kilometru 178.
2: Tak posílejte hlasovky, jak se vám jede, ve hře je plná nádrž, 17.21 vylosujeme, naše linka je na WhatsAppu 725 44 38 37.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: zbyle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku zvonařku 100 gramů za 19,90 a Billa Camembert v Billa klubu za 19,90. Billa, to dobré začíná u nás.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Hit Radio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.

0: Capaldi na Hitrádiu Vysočina o 15:30, venku prší, o víkendu snad bude alespoň o kapánek lépe. My jsme slibovali, že dáme pár tipů, kam o víkendu vyrazit. Market jeden velikánský tip má.
1: Mám a bude to venku, protože nás čeká víkend otevřených zahrad po celé Vysočině. Otevře se nám asi 28 míst, kam se prostě normálně běžně nedostaneme. Budou to zahrady soukromé, školní i terapeutické, i květinová farma v Pelhřimově. V Jaroměřicích nad Rokytnou bude přístupná zahrada symbolů u muzea básníka Otokara Březiny. A co je zajímavé, tak každá rostlina v této zahradě nebo stromeček v ní nese jméno významného člověka. V Chotěboři se otevře školní zahrada s jezírkem a geoparkem obsahující vzorky hornin ze Železných hor. Ve Velkém Meziříčí bude otevřená zahrada s terasami v srdci města Nov.

0: bude to na kochačku. To i to počasí má být docela dobrý.
1: To vysvětluji hlavně alergikům.
0: No, tak těm to asi nevysvětlím. Alergici si dají roušku. Nebo nějaký prášek proti alergii.
1: Aby si vychutnali kytičky.
0: Aby o to nebyly ochuzení.
1: Otevřené zahrady se to jmenuje.
0: Jo, podrobný přehled na webu weekendotevřenýchzahrad.cz.
1: No, tak parádní záležitost pro vás, co ještě nemáte třeba plány na víkend.
0: A mám i další tipy, za chvilku.
1: No, tak super, těšíme se. Teď pro vás, pro všechny, Lucie, Daniela, tak hezký čtvrtek přejeme.

0: co se děje na Vysočině.
1: Slíbila jsem vám tipy, tak jdeme na ně. Už zítra vypukne v horácké multifunkční aréně v Jihlavě první ze zápasu mužů Evropské volejbalové ligy. Můžete být u toho i vy, naši se tam utkají s Bosnou a Hercegovinou. A v sobotu pak do Jihlavy k City Parku dorazí i automobiloví veteráni v rámci 1000 mil československých. V neděli zveme na americký fotbal gladiátoři z Vysočiny versus rytíři z Nitry. A nezapomeňme taky na dámskou jízdu s filmem Bardotky v Cinestaru Jihlava. Všechna tato akce se uskuteční v úterý.
2: Na gladiátory se v neděli osobně moc těším, budeme tam mít i živé mobilní studio. Další akce na našem webu hitradiovysočina.cz.
3: Vysočina, tady jsme doma. Dopravní hlídka Hitrádia Vysočina. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Vysočiny? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 725 443 837. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hitrádio Vysočina, tvůj parťák na silnicích Vysočiny.

0: Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hit Radio.

0: turn to dust, all that I adore.
1: Hit Rádio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Lady Gaga, Bruno Mars na Hit Radio Vysočina za 9 minut, 16 hodin přesně, za chvilku další aktuální zprávy, taky mrkneme na silnice a pokud jedete kdekoliv po Vysočině, tak nám klidně dejte vědět, jak se vám jede, protože ve hře je plná nádrž zdarma, stačí poslat hlasovku na náš WhatsApp 725 44 38 37. Tady už Benassi Brothers.

0: na Hit Rádiu Vysočina před 16. hodinou Zuzka dorazila. Nese aktuální zprávy, doslova do písmene. Vždycky to vytiskne a přinese. Má je tady připravit.
1: No ale i je zpracuje, že jo?
0: No to předtím. Sam, o tom žádná. Šikovná. No a začínáme dopravou.
1: Marek něco potřebuje.
2: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Jihlavsku u obce Kaliště se srazila dvě osobní auta. Jeden pruh je uzavřený. Na Havlíčkobrodsku u Přibyslavy pak havarovalo jedno vozidlo a nehodu nákladního auta máme hlášenou od obce ve Příkov na Havlíčkobrodsku. Pokud i vy máte nějakou informaci z dopravy, pošlete nám ji hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37. Každý den totiž
3: odměňujeme jednoho z vás. Jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.koopilot.cz.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
2: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Až 2/5 Čechů mají problém vyjít se svými výdělky. A to i přesto, že průměrné mzdy rostou a víc lidí hodnotí finanční situaci lépe než před rokem. Pod hranicí příjmové chudoby, podle odborníků, žije zhruba 1 milion obyvatel. Pětina domácností si pak nemůže dovolit nečekané výdaje. O nadcházejícím víkendu se lidem otevřou běžně nepřístupná místa. Konat se totiž bude den otevřených zahrad, do kterého se zapojí stovky míst napříč celým Českem. Na Vysočině zve například Nové Veselí na Žďársku, obec Domomil na Třebíčsku a na Havlíčkobrodsku Přibyslav a Chotěboř. Právě teď začínají žďárští zastupitelé projednávat memorandum k záměru stavby rychlobruslařské haly. Sloužit by měla hlavně k přípravě vrcholových rychlobruslařů. Stát by mohla na pozemcích města ve sportovním areálu Bouchalky. Jak už od nás víte, o možné stavbě haly jednal s představiteli radnice minulý týden premiér. Naši fotbalisté si v žebříčku reprezentací FIFA o jedno místo polepšili. Do mistrovství světa stoupí ze 40. pozice. Do čela pořadí se vrátila Argentina, která bude na šampionátu v Americe obhajovat zlato. Připomenu, že český celek vstoupí do mistrovství zítra nad ránem středoevropského času proti Koreji.
8: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Zítra ráno na Vysočině očekáváme malou oblačnost a místy se objeví mlhy. V průběhu dopoledne začne oblačnost přibývat, postupně bude převažovat zataženo a připravme se na slabší občasný déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů.
6: Hit Rádio Vysočina.
9: Zuse, děkujeme za zprávy. Market chtěla by si být popová hvězda.
1: Já, kdybych chtěla, tak jsem. Ale jelikož nechci jít úplně slavná, tak nejsem.
9: Dobře, tak chtěla nebo nechtěla?
1: No, chtěla.
9: Vidíte, typická dobře. Žena neví, co chce.
1: Neví, no. Chtěla i nechtěla.
9: My jednu tady takovou máme, Miley Cyrus, a ta chtěla, tady je.

0: Ashley Arms na Hitrádiu Vysočina, 16 hodin 11 minut. K tomu my jsme tak trochu dneska slibovali, že budeme dávat tipy, kam o víkendu vyrazit. Budeme vám dávat tipy na plány, co třeba uskutečnit. Co si třeba takhle vzít? Jako batůžek, nasadit turistický boty, si ho představte a vyrazit někam do přírody.
1: Jestli jste milovníci turistiky a přírody, tak teď tady vznikla taková nová naučná stezka na Žďársku, která vás provede po skvostech geniálního stavitele Santiniho. A co byste řekli projít si na Vysočině místa, která mají duši a příběh? To vám právě tahle ta stezka nabízí. A provede vás při putování třeba Žďárskou zelenou horou, bazilikou, pak tam je ještě nějaká zájezdní hospoda, ale já jsem si tady teď zrovna vymáčkla, kde to, v Ostrově nad Oslavou, ano, to je taky Santiniho dílo, zájezdní hospoda tam, v Obytčově kostel navštívení Panny Marie a na konci Bobrové, mé oblíbené vesnice, jsou červená boží muka v podobě krystalu, a takže tohle jsou právě taková ta místa, která vás provedou tou Vysočinou krásnou.
0: Jak vidíte, Barkét nejvíc rozhodila ta hospoda.
1: Ta hospoda mě, ta by mě vcucla hned.
0: Asi si dovedete představit, co se děje, když Market nazuje turistický boty a vezme batůžek, kam ty první kroky směřují.
1: No, v sobotu se možná někde uvidíme, protože nazuju ty boty.
0: Tak dejte nám vědět, no, klidně, jak to vidíte vy na ten víkend, a my posíláme další hity, Eva Farná, Mirai, nebo právě teď Kaec.

0: jsme Hit Rádio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
1: Stále ve hře ta plná nádrž, ještě jsme ji dneska samozřejmě nerozdali. Stačí poslat hlasovku, jak se vám jede, buďte naší dopravní hlídkou. Náš WhatsApp je vám k dispozici 725 44 38 37. Stejně tak učinil a děkujeme za to řidič Pepa.
2: Ahoj, zdravím Hit Rádio Vysočina, tady řidič Josef. Jenom hlásím, že po domové jízdy z Jihlavy do Brtnice se nic zvláštního nestalo, plynulý provoz, všichni svítí jak mají, akorát buďte všichni opatrní za deště, to může občas někde uklouznout. Díky a mějte se, ahoj.
3: Ahoj, Josef projel na pohodu, to je dobře, ale někde máme přece jenom komplikace. Na Jihlavsku na trase Zahrádky, Kaliště u odbočky na Bíkovec, tam se srazila dvě osobní auta a taky stále pozor na Havlíčkobrodsku na nehodu nákladního auta u Vepříkova.
1: Ano, tak i ta vaše hlasovka může třeba vyhrát tu plnou nádrž.
0: Hit Radio. Ponožky i hrníček táta už dostal. Tak co takhle letošní den otců oslavit ve velkém stylu? Na Hit Rádiu Vysočina soutěžíme, poslouchej dobře, o smart toaletu s vyhřívaným prkínkem, dálkovým ovládáním i nočním osvětlením. I tvůj táta si zaslouží královský trůn. Tak proč mu nedopřát upgrade století? Registruj se na našem webu. Hit Rádiu Vysočina.cz.
4: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: je to tady. Moment, na který jsme na Vysočině čekali více jak týden. Jdeme jednomu z vás nadělit trůn všech králů. Marek už vytáčí jednoho šťastlivce. Tak chvilka napětí a jdeme na to.
1: Jestli nám to vůbec vezme,
0: měla
1: by to být Gabča. Už to vyzvání.
0: Tak Gabčo, vem to.
2: Dobrý den.
3: Hit Radio Vysočina, Marek Grande a Markéta Báťová, mluvíme s paní Gabrielou.
2: Mluvíte?
3: Ano. Víte, proč voláme?
2: No to fakt nevím.
3: To fakt nevíte? Jako vůbec netušíte?
2: Vůbec netuším, zrovna nemám zapnutý rádio, takže vůbec nevím, co se děje. Je mě teď někde slyšet.
3: Zeptám se, Gabčo, co právě teď jako aktuálně děláte?
2: Teď aktuálně sedím na zahradě a houpu se na houpačce.
3: My máme totiž pro vás jednu velmi důležitou zprávu. Vy totiž, nejenom, že budete sedět tady na vaší luxusní houpačce na zahradě, ale vy prosím pěkně, a nebo někdo od vás bude sedět na luxusním trůnu, protože vy získáváte smart toaletu Jika od firmy Maro.cz.
2: To jsem taky vyplnila,
3: a to jsem taky vyplnila,
2: to
3: vy jste byla vylosovaná tady naším počítačem, správně jste odpověděla na soutěžní otázku. Gabčo, tak co, je to dobrý?
2: Víte, co vám řeknu? My máme měsíc udělanou novou koupelnu se záchodem. My si udělali novou koupelnu se záchodem. No tak ho budeme muset vyndat, protože jsme stejně říkali, že je nějaký blbej.
3: To se hodí, ale pozor, tohle není jako obyčejný záchod. Já nevím, jestli jste o něm něco četla, jo, ale ten umí všechno, ten umí snad uvařit i kafe.
2: Tak to jo, tak ten beru.
3: Ten berete.
2: Když umí vařit kafe, tak ho beru.
0: Ale tady vlastně tenhle ten záchod má teplotu, sušení, má tam vlastně noční osvětlení, má tam nějaký úsporný režim, má tam nějaké spršky hygienické, samooplachovací, je to i na dálkový ovládání, antibakteriální, vyhřívaný sedátko a tak dále a tak dále. Prostě je tam toho opravdu hodně. Tak jaký je ten váš záchod doma? Je lepší?
2: Ne, úplně normální, a ještě jsme říkali, že jsme koupili špatně.
3: No, Gabče, já bych to shrnul, to je jeden záchod a ten stačí jako celá koupelna. Jo,
2: tak,
3: to je dárek, to je trůn, to je vaše cena, takže velká gratulace. Já ještě zmíním, jedná se opravdu o toaletu Jika Clean Mila, toaleta, která vás posadí na zadek, spojuje moderní design, chytrou technologii a hygienu v jednom řešení, a nadělila nám to společnost koupelny Maro.cz. Tam můžete objevit třeba inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z jejich 7 koupelnových studií. Gabčo, vydržte nám na telefonu, doladíme všechny potřebné detaily a jinak si to pořádně pak s tím záchodem užijte, jo, v tom nejlepším slova smyslu, a pošlete nám třeba fotku. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Ahoj.
4: Nejlepší dárek ke dni otců. Registruj se na webu hitradiovysočina.cz.
5: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.

0: Rehab na Hitrádiu, Vysočina před 4:45. No tak, záchod rozdaný, prosím pěkně. Ten smart, ta smart toaleta rozdaná. Gabče, ještě jednou velká gratulace. Co jsme ještě dneska nerozdali, tak to jsou lísky do kina a taky plná nádrž. Bude to v příští hodině všechno. Plnou nádrž nadělíme jednomu z vás, co nám posíláte hlasovky na 725 44 38 37. To je to správné WhatsAppové číslo. Možná to bude i za tuto hlasovku, která přišla před malou chvilkou.
1: Ahoj, tady Glorix. Hlásím dopravu z Dobronína do Větrní Honíkova. Je krásný, je průjezdno, sice je po dešti, takže silnice je mokrá, ale jede se krásně. Zdravím vás.
2: To je úplně úžasný, jak je pozitivní, krásně, že do nás vlil taky tu pozitivu. Já tady mám ještě takový upozornění teda do budoucna, protože v sobotu očekávejte komplikace na železniční přejezdu mezi Třeští a Jezdovicemi na Jihlavsku. Ten se uzavře, takže se to dotkne všech řidičů i těch, co jezdí tou železnicí a těch, co jezdí do krajského města právě přes Třešť.
0: Tak děkujeme všem, co posíláte hlasovky a posílejte dál 725 44 38 37.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
2: Hitrádio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Linkin Park na Hit Rádiu Vysočina za 5 minut 17 hodin. Za chvilku zprávy a taky Biják, ve kterém hrajeme o další volňásek do multikina Sinestar. Tak připravujte telefony.

0: Offenbach na Hit Radio Vysočina se 17. hodinou, za chvilku zprávy, teď pohled na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Havárie máme stále hlášené z Jihlavska a Havlíčkobrodska. U obce Kaliště se srazila dvě osobní auta a u Přibyslavy se připravte na nehodu jednoho vozidla. A vy se můžete připravit na odměnu. Každý den ji totiž rozdáváme jednomu z vás, pokud nám pošlete hlasovkou nějakou informaci z dopravy. A to číslo je 725 44 38 37.
2: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Po současném ochlazení se nám o víkendu v Česku zase oteplí, a to až na 24 stupňů Celsia. Bude ale nadále zataženo s deštěm, výjimečně i s bouřkami. Tepleji bude hlavně na jihu Moravy. Po víkendu pak čekáme od úterka už více sluníčka a až 28 stupňů. Tým silniční bezpečnosti zahájil kampaň ke správnému používání dětských autosedaček. Cílem je vzdělávat rodiče a prarodiče, kteří se dopouštějí chyb při cestování s dětmi. Používají nevyhovující sedačky, děti poutají špatně a v některých případech vůbec. Zbraňová amnestie na Vysočině přinesla raritu. Mezi odevzdanými zbraněmi je i vodou chlazený kulomet, vyrobený v roce 42 v Austrálii. Majitel, který se věnuje vojenské historii, ho bude chtít řádně zaregistrovat, uvedli to policisté. Připomenu, že zbraňová amnestie představuje možnost, jak se vyhnout postihu zadržení neevidovaných zbraní a munice. A američtí vědci dnes oficiálně potvrdili výskyt meteorologického jevu El Niño. Přispívá k nárůstu teplot po celém světě a je spojený se suchem i povodněmi. Americký národní úřad pro oceán a atmosféru uvedl, že podmínky pro El Niño se vyvinuly v posledním měsíci.
5: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Páteční ráno začne na Vysočně malou oblačností s občasnou mlhou. Během dopoledne začne oblačnost přibývat, postupně bude převažovat zataženo a objeví se i slabší občasný déšť nebo přehánky. Teploměr nám ukáže hodnoty od 14 do 17 stupňů.
3: Hit Radio Vysočina.
0: Se Zuzkou se loučíme, děkujeme za zprávy, stejně taky s Marké se loučíme.
6: My se Zuzankou jdeme zařadit mezi ty z vás, kteří už máte po práci. Marek Holt potáhne ještě to břímě s těma makáčema. Všechny zdravíme, mějte se krásně.
0: Ráno, my do toho jdeme zase do plnejch. V našem bijáku budeme rozdávat další volňáce do multiky na Sinestar už za malý okamžik, tak připravujte telefony, budou se rozhodně hodit. Teď už kabáti.

0: Hit Golden na Hit Rádiu Vysočina, 17 hodin 11 minut k tomu, otvíráme náš biják.
1: Biják. Biják.
0: Další volňásek do multikina Sinestara, no je to taková železná pravidelnost. A na telefonu Helča od Nové Vsi, nebo z Nové Vsi. Heli, ještě jednou hezké odpoledne, ahoj.
2: Ahoj, hezké odpoledne.
0: No tak jak je u vás? A hezké odpoledne je opravdu hezké?
2: Je, teď je opravdu hezké.
0: Teď je hezké, ale taky tam byla u vás ta smršť.
2: Po dešti, no, pršelo pěkně.
0: Pršelo, no tak to zase zalilo, tak snad doufejme, že konečně nebude to brutální sucho. Nicméně, v kině tam je krásně, za každýho počasí, ať už prší, nebo je vedro. Na tom se shodneme. Seš připravená na dnešní filmovou ukázku?
2: Jsem.
0: Tady to je.
3: Dámy a pánové, masový vrah, pan Kriml, právě zavraždil tři pány z orchestru. Nelíbilo se mu, jak hrají.
0: Tak, legenda.
2: Nejsem si jistá, čtyři vraždy stačí na houšku?
0: Myslíš, jo? Říkáš, čtyři vraždy stačí drahoušku.
2: Ale no, byli, tím nejsem.
0: Ale byly to tři pánové z orchestru.
2: To je možný, ale zavražděný.
0: Pojďme se, Helí, podívat, jestli je to film Čtyři vraždy stačí drahoušku. Jo!
2: Jo!
0: Je to tam?
2: Super, díky.
0: Není vůbec za co, Helčího. Velká gratulace, volňásek je tvůj. Zeptám se, hele, víš, na co vyrazíš, na jaký film?
2: Vůbec netuším, holky byly Ďábel nosí Pradu dvojka.
0: Ano.
2: Tak možná, že na to vyrazíme taky.
0: Hezky, no tak jo, tak si to pořádně užij, taková dámská jízda možná. No, užívej, hele, čtvrtečního odpoledne, budeme se těšit zase někdy příště v našem bijáku. Měj se krásně, ahoj.
2: Taky, pozdravuji všechny, ahoj.
0: No tak vidíte, dneska opět úspěšné v našem bijáku a my samozřejmě zítra po 17. opět pokračujeme.
1: Biják Hit Rádia Vysočina.

0: jsme Hit Rádio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
1: Připomínám, na Jílavsku za Velkým Beranovem směrem na Vysoké Studnice havarovalo osobní auto do příkopu, tam stále opatrně. No a taky si pojďme říct, že dneska si Zdeněk z Denda odnese plnou nádrž za dopravní hlasovku, kterou dnes poledne posílal z Havlíčkova Brodu. Je to právě tato.
2: Ahoj, ahoj, ahoj. Dopravní info z Havlíčkova Brodu, stojí to jako každý den, kdo nemusí, ať sem ani nejezdí. Když zase se dá pěkně koukat po krajině a ta plná nádrž se do té kolony asi určitě hodí. Tak se mějte krásně.
1: Tak Zdeňkovi velká gratulace, už to budeme tankovat. Zítra opět posílejte hlasovky na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37 a staňte se tak součástí naší dopravní hlídky. Na jedno z vás čeká další plná nádrž v pátek, co před víkendem. Je.
3: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu. 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
5: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
6: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
7: Máte služební auto nebo máte auto na operák? Správci firemních flotil pláčou nad tím, v jakém stavu jim lidi vracejí auta.
8: Jak se říká, z cizího benzín neteče.
7: Tak Češi se k firemním autům chovají brutálním způsobem. Mezi, pozor, nejčastější extrémy patřilo převážně

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: na Hit Rádiu Vysočina přejeme hezký, hlavně pohodový čtvrtek. Stále monitorujeme dopravní situaci a že je to všechno vlastně víceméně v pořádku na silnicích po Vysočině. To hlásí kolegyně Market, která jede na cestě domů.
1: Tak krásné odpoledne, jedu na trase Jihlava-Brtnice po obchvatu a hlásím, že v tuhle chvíli je teď krásně, svítí sluníčko, silnice už jsou tady suchý, jede se úplně na pohodu, tak doufám, že i vám. Každopádně přeji šťastnou cestu všem řidičům.
0: A vy, i vy nám můžete dát vědět, jak se vám jede, a to na náš WhatsApp hlasovkou. Číslo je 725 44 38 37. Za chvilku, už taky 18. hodina, no jo, neskutečně to uteklo. Blíží se další Hit Radio klasika, ty největší pecky let 80. 90. a milénia. Jednu takovou tady máme pro vás všechny, co třeba ještě něco teď tvoříte. Hezky na pohodu. Army

0: energie do toho čtvrtečního odpoledne. Red Hot Chili Peppers na Hit Rádiu Vysočina, za chvilku taky Cyril nebo Dan Barta. No prostě dobíjíme baterky a jsme rádi, že právě my jsme ta nabíječka.
1: Dopravní hlídka Hit Rádia Vysočina. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Vysočiny? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 725

Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.

ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

na Hitrádiu Vysočina dohrává za 5 minut přesně 18 hodin, blíží se Hitrádio Klasik, Mare Grande se loučí, mějte se krásně, užijte toho čtvrtečního podvečera, no a zítra už pátek, odstartujeme v 15 hodin víkend, mějte se krásně, ahoj. I know I can't take one more step towards you.

0: si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a připomínám, na Jihlavsku za Velkým Beranovem směrem na Vysoké Studnice havarovalo osobní auto do příkopu. Nehoda bohužel se zraněním, projíždí se jedním pruhem, tak tam opatrně. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv a kdyby cokoliv, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost. On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Poslanecké jednání o možném střetu zájmu premiéra a dotacích skupině Agrofert skončilo bez výsledku. Sněmovna odpoledne neschválila díky koaliční většině návrh programu mimořádné schůze, kterou vyvolala opozice. Andrej Babiš se debaty neúčastnil, omluvil se z pracovních důvodů. Cestujte s dětmi bezpečně. Kampaň, která se věnuje správnému používání dětských autosedaček. Co bylo motivací spustit i právě teď, řekne za autora tým silniční bezpečnosti Markéta Novotná.
3: Dělali jsme si vlastně aktuálně před touto kampaní také šetření a tam dokonce až 20% rodičů uvedlo, že občas ty děti vlastně převáží úplně bez dětských autosedaček nebo nepřipoutané. Takže to je vlastně ta naše motivace, proč teď aktuálně spouštíme tuto kampaň.
2: Kampaň také upozorňuje, že autosedačky mají svoji životnost, na kterou má vliv i střídání teplot v autě v průběhu roku. Zároveň je rizikem nákup dětské sedačky z druhé ruky. O víkendu se otevřou běžně nepřístupná místa. Čeká nás víkend otevřených zahrad, do kterého se zapojí stovky míst napříč celým Českem. Probíhat budou komentované prohlídky a doprovodný program i pro nejmenší návštěvníky. Naši fotbalisté si v žebříčku reprezentací FIFA o jedno místo polepšili a do mistrovství světa vstoupí ze 40. pozice. Do čela se vrátila Argentina, která bude na šampionátu v Americe obhajovat zlato. Prvním soupeřem českého nároďáku bude zítra ve 4 ráno Jižní Korea.
4: Akce týdne Komošrotu Bargo. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Bargo, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Večer a pak v noci polojasno, dokonce až skoro jasno, k ránu v západní polovině Čech opět přibývání mraků se slabým deštěm. Ráno bude ale chladné, 8 až 4 stupně, to jsou minima, a pátek přes den oblačný. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno, ale později opět zataženo s přeháňkami na celém území. Nejvyšší teploty nikterak vysoké, 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku tepleji.
5: Odbyla 18. hodina, na Hit Radio budeme pokračovat hudebním speciálem Hit Radio Classic. Ten startujeme právě teď. Michal Pospíchal s vámi. Hezký čtvrtek.

hodně na pohodu jsme otevřeli dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. 11.6. vám 10 minut po 18. přejeme pohodový čtvrtek. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. a hitů milénia. Liquidov, taky Erasure za námi, před námi třeba Vanty a Kulty, The Magic Key se jmenuje písnička, která je připravená hned jako další v pořadí. Taky Entrance, D.I.S.E.O. i s tím můžete počítat. I tuhle hymnu, která nesmí na žádné pořádné retro party chybět, jsme pro vás pro ten dnešní den nachystali. Tak až do 21 hodin budeme vzpomínat, budeme plní nostalgie a hlavně si vychutnávat hity, na které se trošičku zapomnělo, ale o toho jsme tady my, abychom je oprášili v hudebním archivu. A připravili.

Tohle je ta správná hymna DISCO, jinými slovy disco a partička Entrance. Slibovali jsme tuhle věc v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic, který posloucháte právě teď, ve čtvrtek, kdy vám přejeme pohodový den. Mimochodem, pokud jste si třeba říkali, že už jste zatraceně dlouho nebyli v kině a chtělo by to někam vyrazit, tak si ještě chvilku počkejte, ale nemoc dlouho, protože už 18. června má premiéru česká novinka s názvem Tahle party je dead. Pokud máte rádi horor, ale zároveň se dobře bavíte, je tenhle film právě pro vás. Tahle party je dead totiž přináší kombinaci hororu, komedie, generační výpovědi a odhalí nám, co se asi také stane, když se parta teenagerů ocitne na začátku zombie apokalypsy, přičemž zjistí, že problém nejsou nemrtví, ale jejich vlastní životy. Celé to v podstatě začíná na jedné halloweenské party, kde to tak trochu žije, i když se tak trochu umřelo. Nicméně nalákat vás může i trailer, který je právě venku. Tak si film Tahle party je dead nenechte od 18. června ujít, protože jak to vypadá, bude to stát za to. Za to budou stát taky další naše hity v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic Frankie Goes to Hollywood nebo zpěvačka Enya, tu vám pošleme už za chvíli.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

Tohle jsou Králové 80. Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Tak to je věc, kterou jsme si nemohli při čtvrtečním večeru odpustit. Hit Radio Klasik je v plném proudu. A pokračovat bude taky touhle romantiárnou. To je lamač dívčích srdcí Enrique Iglesias. Rhythm Divine pro vás máme nachystané. Do dalších minut počítejte taky s Alanis Morissette nebo skupiní Bad Boys Blue. To všechno vám stihneme do 19. zahrát.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

to zpívala Samantha Fox. Čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic je v plném proudu. Vstoupili jsme do jeho druhé hodiny, ve které pro vás budeme mít taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. Není to jenom zahraniční muzika, je to taky ta česká a slovenská. Třeba Richard Miller spojuje oboje. Slovenský zpěvák, který řadu písní naspíval v češtině a v singlovce Baroko se navíc ještě obklopil řadou hostů. Tušíte správně, hrát vám ji na Hit Radio budeme právě teď.

byl projekt Dream s hitem Things Can Only Get Better. Věřím, že jenom lepší bude taky ten aktuální týden. Konec konců máme čtvrtek. A před námi pro mnohé vysněný pátek a nadcházející víkend. Zbytkem čtvrtečního dne vás ale budeme provázet ve velkém stylu. V aktuálním čase ve stylu Oldies Pecek, 80-ky, 90-ky, hity milenia. To všechno pro vás máme. Důkazem budiš už za chvíli třeba Bryan Adams nebo Lisa Steinfeld. Ladíte Hit Radio.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

Nejen Coco Jumbo, ale třeba taky písničku Up and Way má na triku Mr. President. Už jich máte Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic. Dál pokračujeme v nabídce toho nejlepšího z minulosti. Život jako na horské dráze máme občas všichni. Ronan Keating o tom dokonce napsal písničku Life is a Roller Coaster. Tahle písnička vyšla v červenci 2000 jako druhý single z jeho debutové desky. Nejprve dobila jeho rodné Irsko, pak zbytek Velké Británie a nakonec i celý svět. Éter Hit Radio bude dobývat právě teď.

Za naše práva se právě teď rvali Beastie Boys, tohle byla hitovka Fight for Your Right. Hit Radio Classic, to je hudební speciál, který si vyhrazuje právo hrát to nejlepší z minulosti. Do konce hodiny pro vás budeme mít ještě nabídku dalších skvělých hitů. Těšit se můžete na Eltona Johna nebo Lucku Bílou. Čtvrteční večer pokračuje ve velkém stylu.

tenhle hlas se moc snadno zaměnit nedá, patřil Jenny Jackson. Jenny Jackson je nejmladší sestrou Michaela Jacksona, nezávisle na tom si vybudovala velmi slavnou a úspěšnou kariéru. Na triku má dnes přes 100 milionů prodaných nahrávek po celém světě. My jsme si od ní připomínali globální hity Together Again. Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál, který nám připomíná hity, na kterých jsme vyrůstali, u kterých jsme prožívali důležité okamžiky. Možná se některý váš životní příběh váže k písni Moonlight Shadow Michaela Oldfielda nebo třeba ke kapele Manic Street Preachers. Tyhle interprety si každopádně dáme za chvíli.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

fantastická hudební vzpomínka, hitovka I'm Gonna Be Me, známá taky jako 500 Miles, na Hit Radio hráli Proclaimers. Čas se nachýlil, dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic už se pomaličku blíží do finále, tak pojďme rychle dál, ať si do konce hoďky stihneme zahrát co nejvíce hitů. Pokračuje mix toho nejlepšího od 80. 90. až po milénium. Nachystaný je pro vás třeba Freddie Mercury nebo Shakira.

0: Tvůj čas je pouhopouhé prozatím a nedá se zastavit. Je to vrchol dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Více nám do něj nevejde, ale zoufat nemusíte, protože další 3 hodiny toho nejlepšího z minulosti pro vás budeme mít zase zítra úderem 18. hodiny. Užívejte čtvrteční večer s dalšími hity. Pink, Poetika, Bruno Mars, prostě pro vás toho budeme mít zase spoustu.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hit Rádiu Vysočina.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz. In

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Rádio Vysočina.
1: When I was 6 years old,

0: Rádio Vysočina.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Hit Radio Vysočina.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.